Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.

0: Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největším plátcem daní v Česku je nově Škodovka. Automobilka Škoda Autoloni odvedla státu na dani z příjmu téměř 18 miliard korun. Překonala tak energetickou společnost ČES, která byla v čele žebříčku o rok dřív. Třetí skončila Česká spořitelna. Umělá inteligence odemyká tajemství minulosti. Historikům pomáhá luštit stovky let staré šifrované texty, které byly dosud nečitelné. Věci díky AI rozluštily třeba tajné lékařské recepty nebo milostné dopisy ze 17. století. Moderní algoritmy dokážou analyzovat stovky symbolů během několika minut. Podle odborníků může AI zásadně změnit poznání lidské historie. USA budují v Keni karanténní centrum kvůli ebole. Spojené státy tam staví zařízení pro své občany, kteří byli vystaveni nebezpečnému viru. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou pacienti hned převáženi do USA, mají být přesunuti do zatím neurčené třetí země. Mimo Afriku jsou aktuálně hospitalizováni dva Američané, jeden z nich je v Česku, druhý v Německu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: O víkendu čeká Pražany a návštěvníky metropole krátkodobá výluka na trase Anděl Újezd. Důvodem jsou pokračující práce na elektrifikaci linky 176. Tramvajové linky pojedou odklonem a na trase Anděl, Arbesovo náměstí, Švandovo divadlo, Újezd bude zavedena náhradní autobusová doprava X20 v denním provozu a X99 v provozu nočním. Jasná, skoro jasná obloha, ranní teploty opět kolem 10 stupňů, v okrajových částech města 7. Stále slunečno, v průběhu odpoledne jasno, skoro jasno a teploty do 27. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6:02 vám přejeme krásné ráno, je pátek. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Ahoj Dave.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj Michale.
1: Dobré ráno. No tak odstartujeme nějakou muzikou, ne?
2: No měli bychom určitě.
1: No tak Pink, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídaní šampionů tady na Hit Radio. Pink, Runaway, 6 hodin, 4 minuty. Michal, Jasmina, David s vámi, hezké ránko.
1: Už za chviličku nás čeká minuta šampionů. Máme vždycky 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, které nám napíšete. A vždycky po vás chceme tři věci.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? No a dneska se samozřejmě zeptáme, co vy a vaše plány na víkend. Tak už to můžete sypat na 777-937-777 a mě by zajímalo, jaké plány na víkend máte vy dva.
2: Já mám v hlavě jednu myšlenku, která si úplně nesouvisí a nevím, jestli můžu říct. Dneska přišel Michal do rádia, já si říkám, že je dobře, že pracujeme v rádiu a ne v televizi.
0: Že nejsme vidět.
2: Vypadáš strašně, Michale, co ti je, co se ty nespal?
0: Já jsem, člověče, nespal, měl jsem zimnici, ale nechtěl jsem vás tady nechat, jo.
1: Tak
0: já
1: si myslím, nakazit
0: já, ne, já si myslím, že to je tou změnou počasí, protože včera klimoška asi 5 hodin v autě a jakoby myslím si, že tam je zakopaný pes.
2: Takhle. Abyste si to představili, pardon, Michal je jako taková ta celebrita, kterou vždycky vídáte jenom navoněnou, úplně vyfintěnou a pak jednou za časy vidíte někde na veřejnosti a říkáte si, pane bože, to nemůže být ona.
1: No, ty chceš, abych se
0: vyfotil a dal to na Instagram, aby no, to lidi viděli,
2: to
0: jak vypadám,
2: teda nechci,
0: jak
2: naopak. Vypadám.
1: Já doufám každopádně, že to nechytíme, protože co se ptal na ty plány na víkend, já budu celý víkend s bráchou a jeho malým miminkem.
2: Aha.
1: Takže
2: tak to rovnou odvolej, když vidím Michala.
0: No. Já budu na svatbě teda, včera, zítra. A co ty, Davide?
2: Hele, my jdeme. Vlastně, že ani nevím,
1: tak
2: co budeme dělat.
1: A co vy?
0: Tak jo, tak jak, co plánujete vy? 777-937-777, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte plány na víkend? Teď naskok do Vrchlabí, hezké ránko.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: morning. Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, ladíte páteční Hit Radio, krásné ránko. Tak včera nám to nějak nevyšlo. Nejenom, nám tady ve studiu, měli jsme nějaké tipy, jak dopadne hokej, ale vlastně tak jako celkově, no. Kolik jsme tipovali? Já 3-2.
1: Mám to tady napsané, já 3-1 pro Čechy. Aha.
2: A já 2-1 pro Čechy.
1: A ty si původně ale říkal, než tě David zvyklal, že předtím jsme nad nima vyhráli, že vyhrajou Finové.
0: Já jsem nechtěl být negativní, no, tak to prostě nedopadlo, no. Ale zase je tady pár důvodů, proč je super, že jsme vypadli vlastně, jo. Aha. Tak o víkendu můžeme ven. No, nemusíme sedět u telky, tak když pořád vyhráváme, tak medaile ze všední, tak si toho takhle budeme vážit víc. Naše ženy, pozor, jo, s tím mám osobní zkušenost, si konečně odpočinou od očumování hokejistů v televizi.
1: Jo, to, a to mě mrzí zrovna.
0: To bylo, no. Furt, a já to budu poslouchat, říkám, no, jsi se zbláznila, no, tak hraje hokej, no.
1: No, Kubalík, Sedlák, hezký.
0: Michal David nemá důvod skládat vítězný song, jo? Což je taky dobrý. A náplast na duši, naši slovenští bratři dopadli teda hůř, jo? To nás může trošku jako potěšit, jo. Nicméně dobrá zpráva je, že příští rok bude mistrovství, hádejte kde? V Německu.
1: Aha.
0: V Německu, Düsseldorf a Mannheim, takže to budeme mít vlastně kousek, takže já už teďka se těším, protože myslím si, že to bude poprvé, co vyrazím na mistrovství. Co vy, kdo posloucháte? Pojedete s náma? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze u křižovatky ulic Ústřední a Kazaňská se srazila dvě auta, počítejte s omezením. A v Evropské ulici u vozovny Vokovice ve směru do Davids došlo k nehodě auta s trolejbusem, doprava tady zpomaluje.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City.

0: DJ O, End of Beginning. Tohle je nová muzika na Hit Radio v 6.29. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí, po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. A teď smutná zpráva ze světa sportu. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale v Montrealu. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na sociálních sítích. Pro české fanoušky světový šampionát končí. Naši nestačili na favorizované Finsko a na další medaily z mistrovství světa si budou muset počkat minimálně rok. Naopak vůbec poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko.
0: To já teda nevím, jestli to máte stejně, ale já třeba osobně už vůbec nevím, kdo tam zůstal.
3: To je přesně ono. To je přesně to, co se tady každý rok snažím vymítit, no. Že kdykoliv Česko ze světového šampionátu vypadne, tak pro českého fanouška ten turnaj už neexistuje. To vůbec nevím, že se co hraje.
0: Vypínáš televizi a hotovo. No tak kdo tam je teda, víme?
3: V semifinále hraje zítra Švýcarsko proti Norsku a Kanada proti Finsku.
0: Mm-hmm. To jo, tak koho typujete? Já bych to přál Švýcarům vlastně.
3: Hele, po včerejším typu, já no, už asi
0: taky ne. Pojďme radši hrát. Manic Street Preachers, hezké ráno z Hit Radia.

0: Tohle je Xindl X a Mirka Miškechová. A tohle je taky páteční hit rádio Snídaně šampionu, chvíli po půl sedmé. Hezké ránko.
1: Krásné dobré ráno.
0: My jsme se chtěli bavit o nejoblíbenějších dětských jménech. Tam se totiž stala velká změna. Tam se totiž udála velká změna, konkrétně u dívek.
1: Ano, vždycky vítězila, roky vítězila Eliška, jo. A teďka Viktorie po mnoha letech Elišku překonala, jo. Máme tady revoluci v českých porodnicích. Po 13 letech vlastně. Narodilo se 1190 Viktorií, něco přes 1120 Elišek. Nicméně, co se týká třeba mužů, jo. Tak u kluků zůstává na prvním místě Jakub.
0: Jakub. Já se tady koukám do toho seznamu. Je tady David na šestém místě a třeba takový Michal tady není vůbec.
1: Na druhém místě je tady Matyáš. Máme tam někde Davida, když to máš před
0: David
1: sebou?
0: Na šestém místě.
1: Jo,
0: tady
1: David,
0: koukám na něj. David je na šestém místě. Pak tady je na šestém místě taky Anna, Amálie, holčičí jméno. Emma, Laura, Julie, Rozálie. Tyjo, takže na prvním místě poprvé v historii Viktorie. Viktorka.
1: Viktorka, mimochodem, kdybyste chtěli mít jistotu, že vaše dítě nebude ve třídě, nevím, pátý Jakub a desátá Viktorka, tak teďka se prej oprašujou jména po babičce a dědečkovi, jo, statisticky. Takže Franta, Ludmila, Antonín, to prej teďka bude jako velká bomba.
0: Já si myslím, že tenhle dívčí seznam, tahle dívčí žebříček se líbí hlavně fanouškům plzeňské FC Viktoria Plzeň. Tam je to za mě povinnost, když se ti narodí dívka pojmenovat jí Viktorka.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na evropské uvozovny Vokovice ve směru do Davids bouralo osobní auto s trolejbusem, dejte pozor. A u křižovatky ulic Ústřední a Kazaňská se srazila dvě osobní auta, i tady opatrně.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: One Direction, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Posloucháte Hit Radio v 6.49. No a třeba teď někdo z vás vyhraje.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou vašeho vlastního výběru s Invií za 40 tisíc korun. Máme tady takový virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je právě to výherní sedadlo.
0: Výherní sedadlo dovolená za 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně se tam schovává Člověče nezlob se, nebo lístky na Marka Ztraceného, a nebo třeba vůbec nic. 800 937 937 volejte právě teď. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý
2: Ahoj,
0: den.
2: Kdo tam?
3: Eva.
0: Ahoj, Evo. Ahoj. Tady Michal, Jasmin a David. Jaký máš ránko, co?
3: No, tak je to pracovní, vzhledem tomu, že je pátek a je krásný den, takže pohoda, blíží se víkend.
0: To je pravda. No tak ty máš, Evo, hlavně super možnost teď vyhrát zájezd v hodnotě 40 tisíc korun. Tak chceme po tobě, aby si tipla sedačku. Máme 6 řad a sedadla A až F.
3: Takže já bych zkusila 4E.
0: 4E nebo 4A?
3: E.
0: 4E. 4E jako Eva.
2: 4E.
0: 4E jako Eva. Tak
2: Evy. Pod sedačkou 4E se dovolená... No, není tam. Neskrývá.
0: A je tam aspoň něco, Jasmin?
2: Hele, koukám, jak koukám, ne. A Evíku nevidím,
0: ne,
2: vůbec nic.
0: Ne, to nemůžeme Evě udělat. Evi, tak teďka to nevyšlo, ale další šance za 2 hodiny v 8.50. Zkusíš to?
3: Určitě, určitě.
2: Tak držíme palce.
0: Tak jo, hezký děkuju. Den a hezký ráno. Víkend. Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj,
3: ahoj. Ahoj.
4: Jsme vždycky říká, že pod sedačkou nic není.
2: Tak
4: koukám se i do takový ty přehrádky. A...
0: Co je vlastně pod sedačkou v letadle? Je tam něco?
2: Většinou bordýlek nějakej.
4: Tam je místo pro další zavazadlo, ne?
0: To je fakt. Hmm. Tak v 8.50 za 2 hodiny další šance pro někoho z vás vyhrát dovolenou dle vlastního výběru od Invie v hodnotě 40 tisíc korun.
5: Na invie.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invie.cz.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena ropy se po výkyvech stabilizuje. Trhy nejprve reagovaly růstem na zprávy o americkém útoku na Irán, později ale většinu zisků smazaly. Důvodem je informace, že USA a Irán se podle médií dohodli na prodloužení příměří o 60 dní a zahájení jednání o jaderném programu. Dohoda ale zatím není potvrzena ani Washingtonem, ani Teheránem. Raketa miliardáře Jeffa Bezose explodovala na rampě. Stroj New Glenn společnost Blue Origin vybuchl během testu na kosmodromu na Floridě. Expoze otřásla okolím a oblohu zbarvila do oranžová, nikdo ale podle firmy nebyl zraněn. Příčina nehody zatím není jasná. Společnost chtěla letos s raketou konkurovat firmě SpaceX Ilona Muska. Za plánování útoku na koncert Taylor Swift padl trest. Rakouský soud poslal 21-letého muže na 15 let do vězení. Podle soudců chystal útok na vystoupení popové hvězdy ve Vídni a podílel se také na založení teroristické bunky. Muž vinu podle médií částečně přiznal. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: 19 pražských vinic nabídne o víkendu ochutnávky a komentované prohlídky. Akce budou součástí 8. ročníku festivalu Pražské vinice. S výjimkou vinice svaté Kláry, která se nachází v Trojské botanické zahradě, bude vstup zdarma. Vinice budou otevřeny v sobotu i v neděli od 10. do 18. hodiny. Program i s mapou najdeme na webu pražskevinice.cz. Jasná, skoro jasná obloha, páteční ráno s teplotou kolem 10 stupňů, v okrajových částech může být nižší. Stále slunečno, jasno, skoro jasno, maxima do 27. Z metropole Lucie Daňková.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné ránko.
8: Krásný pátek konečně. Snídaně
7: šampionů. Startujeme druhou hodinu páteční snídaně s vámi Michal, Jasmin a David.
8: Pokud nás teďka ladí někdo, kdo jste se vrátil ke svým nebo svý ex, tak rozhodně zůstaňte s náma, protože za chviličku budeme chtít vaše příběhy.
7: Takže dvakrát do stejný řeky, jo?
8: No jo.
7: No počkejte na to.
4: Hit Radio City.

0: víkend na spadnutí. Ano, dámy a pánové, je pátek, posloucháte Hit Radio, tohle je Robin Schulz. A Fast Boy, 7 minut po 7. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš. Jo, tohle známe, ale stejně se tam jdeme vykoupat. A tak by mě zajímalo, vy, kdo posloucháte, jestli jste někdy vkročili dvakrát do stejné řeky. Protože říká se, že pokud se vrátíme k bývalému, tak, že ten vztah může být mnohem pevnější a silnější. A já si myslím o tomhle, že to je teda úplná hloupost, protože přiznávám se, vrátil jsem se a nedopadlo to úplně dobře.
1: Taky mám tuhle zkušenost, když jsem se vrátila, nedopadlo to dobře, nicméně byly to středoškolský léta, takže jako to je zase něco jiného. Ale musím říct, že máme v rodině, je to přesně i jako můj brácha třeba, snad se nebude zlobit, že o tom mluvím, ale on se rozešel s přítelkyní, pak po nějaký době se k sobě vrátili a už mají miminko a je to opravdu láska jeho života.
0: Takže to funguje. Hmm? Takže výjimka potvrzuje pravidlo. Co ty, Davide?
2: Já jsem nikdy nic takového nezažil, takže já mlčím.
0: No tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli vám to třeba vyšlo, když jste se vrátili zpátky k bývalému, anebo co se stalo, když jste se vrátili a úplně to nevyšlo, tak v čem byl ten zakopaný pes?
1: Dejte vědět.
0: 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, případně klasicky jako zprávu. Teď Velšly Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, čtvrt na osm, páteční hit rádio, hezké ráno. Tak co, vrátili byste se ke svému ex? Řešíme tady, že návrat k bývalému partnerovi může paradoxně vztah utužit. Mm-hmm. Osobně tu zkušenost nemám, vrátil jsem se do stejné řeky, nedopadlo to, ale ptali jsme se vás, jak vy to máte, jak vy jste to měli.
1: Jedna ze zpráv zní, já jsem se vrátil také k bývalé, nikdo jiný mě totiž nechtěl a již jsme spolu dalších 11 let a klape to.
0: Hezky, hezky. Taky píše Pája, ahoj, já se vrátila k příteli, dnes už manžel, je to mezi námi mnohem lepší, ale šťastná nejsem. Aha. Pokud člověk cítí, že to není on, tak by se vracet neměl.
1: Takže je to lepší, ale než to bylo,
0: není.
1: Ale
0: tak není jestli to... není šťastná, tak proč s ním... No, dobře, pojďme dál. Lucie píše.
1: Dobré ránko, jednou jsem se vrátila k bývalému partnerovi, ale nedopadlo to. Zvláštní bylo, že jsem se s ním rozešla v době, kdy jsme měli klidné období. Nějak jsem svou myšlenku na rozchod řekla nahlas a bylo. Byla to první láska a když lidé začínají spolu jako hodně mladí, tak se pak jako dospělí v názorech můžou rozcházet.
2: To je taky pravda.
0: Taky píše Lucie. Ahoj šampioni, já do stejné řeky vstoupila dokonce třikrát a nyní je to už 17 let spokojeného a šťastného manželství a dvě krásné zdravé děti. Takže když se chce, všechno jde.
1: Líbí se mi ještě zpráva od Reny. Asi záleží na důvodu rozchodu. Já se s přítelem rozešla, protože jsme žili každý v jiné zemi. Po 4 letech jsme se k sobě vrátili, on se přestěhoval sem a jsme manželé už 18 let. Důvodem rozchodu tehdy byla opravdu jenom vzdálenost, jinak mám úžasného chlapa a neměnila bych.
0: Mm-hmm. Taky tady jsou nějaké hlasovky, třeba od Monči.
3: Dobré ráno, rádio. Takže k prvnímu manželovi bych se ráda vrátila, ale bohužel už má novou přítelkyni. A o druhým bývalým manželovi raději nebudu ani mluvit. To i kdyby se stavilo na hlavu, tak bych se k němu![![![![![![››

0: nevrátila.
1: To je vlastně zajímavý point, že vlastně můžete mít opravdu někoho takového, ke komu byste se chtěli vrátit a víte, že to nejde.
2: Ale on už vás nechce.
1: Yeah.
2: Taky tady hlasovka od Marie.
3: Ahoj, já jsem se po asi 2 letech vrátila k mému nynějšímu manželovi. Máme spolu už 2 děti a jsme spolu vlastně od základky, od 9. Takže vrátit se u nás bylo dobrý rozhodnutí a jsme spolu moc šťastní.
1: Ahoj, Maja. To je hustý.
2: Moc základky, takže to funguje. Ještě tady máme hlasovku od Milady.
4: Ahoj. A může to být 3x? Jednou v 83. na výšce 1 rok, pak v 98. 1 rok a nakonec ve 2018 a už jsme spolu 8 let a je to skvělý.
2: Tak to by mě, člověče, nenapadlo, že to jde 3x, jo? No, když tam se spálíš jako jednou, tak dobrý, pak po druhý dobrý, ale po třetí.
1: To už je v SMS-kách někdo psal taky, že 3x, to už je tady druhý případ, ale spíš mě zajímá jako ten příběh, který zatím byl, že vlastně jste teda s někým rok, pak dlouho ne, zase rok, jako
2: pouzička,
1: na zkoušku
2: pak
1: a
2: zase
1: pak už to vyjde po zase strašně dlouhý době od toho rozchodu, zajímavý a teda jsme rádi, že to vyšlo.
2: Děkujeme za vaše zprávy. Za malou chvíli pro vás všechny doladíte další hity Linkin Park, taky Eva Farnáno a připomínáme, že soutěžíme o 2 univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v rychlé 5, tak zůstaňte s námi.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Radlické ulici u křižovatky s ulicí u Slévárny směrem na Smíchov bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. A pozor také na nehodu na křižovatce ulic Bucharova a Jeremiášova.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City.

0: Tohle je Eva Farná, Leporello na Hitrádiu, přesně o půl osmé. David má...
1: Ranní update.
0: Je to tvoje, Dave.
2: Komáři se mohou učit obejít repelent. Francouzští vědci zjistili, že komáři druhu přenášejícího žlutou zimnici si mohou spojit vůni repelentu s potravou. V pokusech pak častěji útočili i na ruku natřenou repelentem, pokud byli na jeho pach zvyklí. Zemřel herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Divadlo oznámilo, že odešel v noci a připomnělo jeho dlouholeté působení na scéně. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo, že Hraběta začínal jako osvětlovač, později se stal i hercem. Mladí nepoužívají opalovací krém. Podle posledních průzkumů po něm sahá jen asi 37% generace Z pravidelně, zbytek spíš výjimečně. Odborníci přitom připomínají, že ochrana před sluncem je klíčová pro zdraví kůže.
3: Prosím vás, ať jste Gen Z, millennial, boomer, cokoliv, používejte SPF-ko, protože je to péče do budoucna, jo? Ať pak nemáte zbytečně víc vrásek, nejste vysušený, vyschlý, k tomu to je taky.
0: Si myslím, že Gen Z se nemaže zvenku ani zevnitř. Kde jsou nějaký tradice.
2: To si říkáš, že bychom se měli mazat, i když nejsme na úplně přímém slunci, mm-hmm. Že? Protože i přes mraky svítí.
0: Jako opalováka myslíš teďka, nebo?
2: Co jsi říkal?
0: Mám pro vás dvě vstupenky na Hrady.cz. Dvě vstupenky na festival Hrady.cz. Univerzální vstupenky, o tom je soutěž Rychlá pětka, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: je Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je taky páteční Hit Radio 7.34 a jdeme soutěžit. Rychlá pětka.
1: Celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady CZ. Bude v 8 krajích České republiky na 8 nádherných památkách. Spousta skvělých zpěváků, spousta skvělých kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Lenny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnoho dalších.
0: A o tohle si zasoutěží Martin z Plzně. Martine, hezké ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno a zdravíme taky Matýska, tvého syna. Ahoj Matýsku.
3: Ahoj,
0: ahoj. Tak možnost vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady CZ, vy to máte nejblíž na Švihov, jestli se nepletu, že jo?
2: Přesně tak.
0: Přesně tak. A už jste byli na Hradech někdy?
2: Nebyli.
0: Takže to bude...
2: To vždycky nevyšlo, dovolený jsme se kryli, ale letos doufám, že to vyjde už.
0: Takže možná premiéra, no tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje les, ve kterém žije loupežník Rumcajs?
2: Řáholec.
1: No jo.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik centimetrů má jeden metr?
2: 100.
0: 100. Je to tak.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ve kterém městě stojí slavná Eiffelova věž?
2: Paříž.
0: Ano.
1: To tak.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Martine, Matýsku, které zvíře spí hlavou dolů zavěšené v jeskyních nebo na půdách? Netopír. No jasně. A pojďme na poslední pátou otázku.
1: Začíná příští týden červen, kluci.
2: Ano.
0: Ano.
1: Ano.
0: Vy jste neuvěřitelný, chlapi.
2: Super.
1: Je to vaše, moc gratulujeme. Půjdete spolu takhle, nebo jak to bude?
2: Asi půjdeme spolu, viď, Matýsku?
3: Asi půjdeme ještě s mamkou.
0: Asi s mamkou. No tak, Matýsku, ty jsi neuvěřitelný, pomohlo jsi taťkovi vyhrát. Martine, ty jsi taky skvělej. 2 univerzální vstupenky posíláme, Hrady si užijte a hlavně si užijte víkend. Mějte se.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Divoký kočky. Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Posloucháte páteční hitrádio snídaní šampionů 7.40.
1: Pozor, dokázali jsme najít nejspíš první dobrou věc, která se stala díky Trumpovi.
2: Jo.
1: Možná jste na netu viděli fotku albínskýho buvola z Bangladéše a ten měl být rituálně poražený v rámci nějakého jejich tradičního islámského svátku Eid al-Adha, nějaký svátek oběti.
0: Ještě jednou?
1: Svátek oběti.
3: chtějí ho sníst asi.
1: Přesně, chtějí ho sníst. Byl mimořádně vzácnej ten buvol, takže tím spíš bych ho jako nechala žít, ale pro ně to byla o to vzácnější oběť, jo. Nicméně, kromě toho, že to byl buvol albín, tak taky byl vlasatej a to se právě řešilo na sítích, že extrémně připomínal Donalda Trumpa. Fakt, když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
0: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
1: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
3: Dokonce na několika politických mítinzích ten buvol Trumpa zaskočil a nikdo si nikoho nevšiml. Kdo si toho nevšiml.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Liberecké směrem do centra došlo k nehodě osobního auta s dodávkou a neprůjezdný je levý pruh. Kolona má asi 2 kilometry. A pozor na kolizi na křižovatce ulic Bucharova a Jeremiášova.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut 8 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. 2,5 miliardy korun po zdanění. Tolik vyhrál sázející z Česka. Tuhle informaci jste pravděpodobně chytli, že jo?
1: Ano.
0: Ano, co mě teda pobavilo včera, byl článek Známe výherce, neozval se, tak jsme mu poslali mail, uvedla sázkovka. A já si představil, jak tomu dotyčnému ten mail buď přišel do spamu, nebo ho smazal, jo? Všichni známe ty maily. Ahoj, jsem doktor Skonga, tvůj vzdálený příbuzný, odkázal jsem ti mění v hodnotě 100 milionů dolarů, odpověz hned, nebo bohatství propadne.
1: Mně upřímně, i kdyby přišel jako fakt e-mail, který by nevypadal takhle, ale opravdu od té určitý jako sáskový kanceláře a tak, tak já bych si prostě myslela, že je to fake, jako.
0: No, úplně vidím, jak tam teďka, jak tam chat, pak to smazal samozřejmě. Gratulujeme k výhře 2,5 miliardy korun a on, no jasně, jo, a my si nepřijdou, tak to jo.

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodů na českém internetu přibývá. Senior z Olomoucka naletěl podvodníkovi a přišel o peníze. 72-letý muž uvěřil historkám o zapomenutých penězích na zahraničním účtu. Podvodník ho přiměl kliknout na odkaz a sdílet obrazovku, čímž získal přístup do bankovnictví. Místo slibovaných 400 tisíc korun přišel senior o zhruba 44 tisíc. Policie varuje, aby lidé nikdy nesdíleli přístup do banky a neklikali na podobné odkazy. Evropská unie udeřila na čínský e-shop Temu. Evropská komise mu udělila pokutu skoro 5 miliard korun za porušení pravidel digitálních služeb. Podle Bruselu platforma dostatečně nekontrolovala nelegální a nebezpečné zboží. V testech se objevily závadné nabíječky i dětské hračky s rizikem pro zdraví. Severní Itálii trápí výpadky elektřiny kvůli vedrům. Turín se v posledních dnech potýká s blackouty, které zasahují celé čtvrti. Silná vlna veder přetěžuje starou rozvodovou síť a způsobuje poruchy i na semaforech, což komplikuje dopravu. Tamní energetická společnost říká, že horko přišlo dřív, než se čekalo a síť je pod velkým tlakem. Modernizace za stovky milionů eur se už běží, ale potrvá až do roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: O víkendu čeká Pražany a návštěvníky metropole krátkodobá výluka na trase Anděl Újezd. Důvodem jsou pokračující práce na elektrifikaci linky 176. Tramvajové linky pojedou odklonem a na trase Anděl, Arbesovo náměstí, Švandovo divadlo Újezd bude zavedena náhradní autobusová doprava X20 v denním provozu a X99 v provozu nočním. Jasná, skoro jasná obloha, ranní teploty opět kolem 10 stupňů, v okrajových částech města 7. Stále slunečno, v průběhu odpoledne jasno, skoro jasno a teploty do 27. Z Prahy Lucie Daňková.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránko.
8: Krásný páteček.
7: Pátek, víkend na spadnutí, to máme radost a radost budete mít i vy z další muziky. Alex Warren, Ordinary, taky Aviče a Aloe Black, Wake Me Up. Tak pokračujeme.
1: Hit Radio City.

0: Ladíte páteční Hitrádio, tohle je Avicii a Aloe Black, Wake Me Up, 6 minut po 8. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Na Karvinsku je teďka veselo. Policie tam řešila takový fakt nečekaný školní případ. Nejdřív tam odhalili svetovaného školníka a když se v tom začali tak víc jako šťourat a bádat, co se tam děje, tak se ukázalo, že pod vlivem byl i ředitel školy. Nicméně, pojďme si obecně přiznat, že školníci jsou takový legendární druh.
0: Jsem se, že řekneš, že školníci to zastřízlva nedají s těma dětma.
1: To taky.
0: To je pravda, bo školník za mě buď je hodnej, nebo je zlej.
1: Zažila jsem oba případy. Na základce jsme měli skvělýho školníka, na vejšce podle mě nebyl, to si nepamatuju, a na střední tam přesně byl takový ten, že když jsem přišla o minutu později, tak on zavřel dveře školy a nepustil tě a byl zlej a tak a teď si tam zůstaň a nikam se nedostaneš.
0: My jsme na prvním stupni měli školníka v pohodě, ten byl moc milej, rád se s náma povídal, ale na druhém stupni to bylo něco jako v Gimplu. Kolman, jde přezutí. Jo, ten byl od rány.
1: Tak co vaši školníci, jaký byli? Byli to ty dobrý týpci, anebo to byli trošku jako zlouni?
0: Já si vzpomínám, že on vlastně měl ještě takový jako školnický úbor vlastně. Mm-hmm, že to byl jako echt školník, který opravdu tím jako školnič, tím prostě tou prací žil, jo?
1: Já si pamatuju, jak jsem byla překvapená vlastně, když jsem zjistila tehdy na základce, nevím v jakém ročníku, že tam jako bydlí ten školník. Ono to dává jako rozum, ale prostě já jsem to tehdy nevěděla a když jsem zjistila, že teda mají byt tam jakoby od školy nebo byt, prostě tam spí v té škole, tak jsem si říkala, aha, hustý, a bylo to pro mě úplně wow.
0: No tak nám pojďte nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Jak vzpomínáte vy na vašeho školníka? Případně, pokud jste školník, tak co si myslíte o dnešních dětech? O dnešní mladé generaci. A slušně, ať to nemusíme pípat, jo? Alex Warren Ordinary, 808, hezké ráno z Hitrádia. This

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Kateřina Marie Tichá, byt 660 na Hit Rádiu ve čtvrt na 9, krásné ránko. O čem se hodně mluvím, je školník z Karvinska, k tomu taky ředitel té stejné školy. Trochu si tam kluci užívají, trochu jiný oddíl, dalo by se říct. No a my jsme se přes tohle dostali k vašim školníkům. Nejdřív jsme tady probírali naše školníky, jak na ně vzpomínáme, a zajímalo nás, jestli vy máte nějakou vzpomínku na vašeho školníka.
1: Péťa píše, ahoj, na základní škole jsme měli školníka, shodou náhod na té škole pracoval už tehdy, když byl můj táta malej. A shodou náhod to byl i náš soused, takže co jsem ve škole provedla, tak to měl táta hnedka z první ruky. Na střední jsme měli školníka, to byl tak úžasný člověk, že mě procházelo i to nepřezutí.
0: Je pravda, že školníci byli hodně hákliví na ty přezůvky.
1: No to
0: přitom
1: jo.
0: Bych dokázal pochopit, že spíš paní uklizečka, kdyby tě viděla bez těch přezůvek, že by tě dala hadrem přes hubu. Jo? Taky tady je zpráva od Jany. Dobré ráno, nejlepšího školníka mají na základní škole v Písku u Jablunkova. Pan Vašek Tobola, skvělý, všechny děti zná jménem, každé ráno je vítá s úsměvem. Potkat ho po ránu je jak balzám na uši.
1: To je hezký. Ondřej píše, ahoj, náš školník na střední škole prodával úžasné bagety, takže svačina byla jistá. Měl přezdívku Mac školník a neměl problém nás poslat do prháje, když jsme si z něj dělali legraci.
0: To je hezký. To jsou vzpomínky. Máme tady hlasovku od Monči.
2: Ahoj, tady Monča. Zdravím, skvělé rádio. A já si pamatuju základní škola Karlovy Vary Dvory a tam vládla legenda školník pan Štrbák. Báli se ho i ty největší frajeři, nejostřílenější prostě darebáci. Páč měl krásný zvyk, že vždycky chytil kluky za uši, za ty vlásky, yeah, za ty kotletky a táhl je úplně na špičky. A přesně jak říkala Jasmin, neexistovalo po 8 hodině 8.01 absolutně bez šance dostat se dovnitř. Průser jako blázen a do dneška na něj vzpomínáme na všech třídních srazech. Mějte se krásně, papa.
0: Děkujeme, tak evidentně s panem Štrbou se nechceš dostat do křížku.
1: Děkujem za hlasovky, za zprávy, jsme rádi, že jsme si mohli při pátku takhle zavzpomínat. Před prázdninama vlastně skoro, že jo?
0: Pojďme na další muziku. Imagine Dragons, Sharks, 2:04 na 9. Jsme Hit Radio, s vámi Michal, jsme na David a přejeme krásné páteční ráno.

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Nehoda komplikuje provoz v Praze na Liberecké směrem do centra a ve Švehlově ulici u křižovatky s Vladickou směrem na Štěrboholi došlo ke střetu nákladního auta s osobním. Neprůjezdný je tady jeden pruh.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
3: Hit Radio City.

0: Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. A tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí, po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. Psychické potíže trápí stále víc lidí po celém světě. Podle nové studie měla v roce 2023 psychické problémy víc než miliarda lidí. Oproti roku 1990 jde o nárůst o 96%. Nejčastěji jde o úzkosti a deprese, nejvíce zasažení jsou mladí dospělí. Víkendové počasí nám úplnou radost dělat nebude. Podle předpovědi nás totiž čeká převážně zatažená obloha s deštěm, teploty ale nebudou klesat pod příjemnou dvacítku.
0: Jsem ti říkal, Davide, ať tam nedáváš. Když nemáte citron, dejte tam počasí. Jo. Já jsem koukal, ale ono se to hodně mění teda na té předpovědi, tak já doufám, že se to teda změní a nebude to vypadat tak, jak to vypadá teďka.
2: Takhle, teď to vypadá od soboty až do středy mráček, takže...
0: Tak mráček dobrý, ale aby nepršelo.
2: Je tady i kapička.
0: Kapička.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Brzy.

0: Tohle je páteční Hitrádio, za chvíli 8:45. Představte si tu situaci, že vám zazvoní telefon, zvednete ho a na druhém konci uslyšíte: gratulujeme, právě jste bohatší o 2 miliardy 911 milionů korun. Tak asi by to s náma švihlo, na tom se shodneme, nicméně přesně tolik totiž vyhrál někdo z Česka v Eurojackpotu a teď si zkuste představit, co všechno se za takový peníze dá koupit. 5,5 tisíce nových Fabii, nebo skoro 138 tisíc iPhoneů, anebo si třeba můžete pořídit 256 bytů v Praze. No a na dovolenou, jsme to tady sčotli, můžete jezdit každý rok až do roku 18521.
1: A co je víc, jakože ono vám pořád zbyde něco, jo? To už prostě není výhra, to je extrémní záležitost. A nejlepší zpráva je, že ten šťastlivec týhletý výhry, toho Eurojackpotu, je z Česka. Tak schválně, jo. Kdyby vám opravdu zítra ráno přistály na účtu skoro 3 miliardy, tak co by byla ta první věc, kterou byste si koupili?
0: To se připomnělo Bohuše. Tak, a teď si vás koupím všecky.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Chapter 1, 2, 3.

0: Kdo by chtěl vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, nechť právě teď vytáčí 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
0: Hit Radio vám může změnit vaše letošní plány na léto. Dovča v hodnotě 40 000 od společnosti Invia dle vlastního výběru.
2: Ano, můžete si vybrat, kam z Invy poletíte, dostanete od nich 40 000 korun. Máme tady virtuální letadýlko, tam je 6 řad, 6 sedadel v každý z nich. Vy musíte uhádnout jednu správnou sedačku, kde se ta dovolená skrývá. Zbývá vám 27 volných sedaček.
0: Jsme to tady za vás spočítali, 27 volných sedaček, takže šance je 1 k 27, že se trefíte. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Dobré
2: ahoj, kdo
3: ráno.
2: Tam?
3: Monika, ahoj.
2: Ahoj, Moni.
0: Lenka, ne? Lenka říkala.
3: Ne, Monika.
0: Monika, dobrý, tak já jsem hluchej, omlouvám se. Tak Moni, máš jedinečnou šanci tento týden prozatím naposled vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 a já se tě ptám, jaké sedadlo si v našem virtuálním letadle vybereš? 6 řad jo. A až F.
3: Já zkusím 1A.
2: 1A.
0: Že bychom to dali takhle na kraj, jo?
3: No.
0: Tak se připoutáme.
2: To neznělo, ale moc sebevědomě to. No, tak uvidíme. Moni. Pod sedačkou 1A se dovolená Moni.
3: Já jsem úplně napnutá.
0: Já
2: tak
0: taky.
2: Já to nebudu protahovat, neskrývá.
3: Nevadí.
0: Ale sedadlo není prázdné, Moni, sedadlo není prázdné a ty od nás vyhráváš 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
3: Ježiš, moc krát děkuju.
2: Koho vezmeš sebou?
3: No to ještě nevím, protože máme 2letou dcerku, takže to budeme muset nějak zařídit,
2: jasně.
3: Ale asi bych chtěla s manželem.
0: Hezký. No, tak si to
3: uvidíme, jak to půjde.
0: Tak si to moc užijte, 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného posíláme. Samozřejmě soutěž pro tebe nekončí, pokračujeme opět v pondělí v 6.50 a já se ptám, budeš tady s námi u toho?
3: No, budu se snažit.
0: Dobře, tak Moni, hezký víkend přejeme, ahoj.
2: Ahoj, gratulujem.
3: Ahoj,
0: takže už zbývá jenom 26 sedaček.
2: Takže, je to tady ready na pondělí.
0: Takže dovolená v hodnotě 40 000 od Invie, třeba hned v pondělí ráno v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Yes, John Newman, Blame, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, Michal a Jasmin s vámi a my se jdeme rozloučit.
1: Užijte si páteční den, užijte si celý víkend, odpočiňte si, naberte sílu na novej týden a my se slyšíme pak.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pátek, užijte si víkend a v pondělí v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. S kolonou počítejte na dálnici D5 před Prahou, tvoří se zhruba od 5. kilometru. Následně přechází na Pražský okruh, na kterém budete ve směru na D1 popojíždět ke sjezdu na Ořech. Na silnici 7 se zdržíte u letiště při cestě směrem na Chomutov. Silný provoz hlásíte taky v Bělohorské ulici před odbočkou do Kukulovy směrem od centra. V Patočkově čekejte zdržení při cestě od Bělohorské a na magistrále se zdržíte na Nuselském mostě do centra a pak v Legerově ulici a taky ve Vilznově před Václavským náměstím. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Bylo 9 hodin. Krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké dopoledne. Provoz metra A v úseku Želivského náměstí Míru je zastaven. Důvodem je technická závada na trati. Dopravní podnik nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Praha má nový územní plán. Včera ho po mnoha hodinové debatě schválili zastupitelé města, začne platit 1. září. Jedná se o klíčový dokument, který určuje, kde se může stavět a v jakém rozsahu. Nový plán podle vedení Prahy zefektivní územní plánování a urychlí výstavbu v metropoli. Česko si v kvalitě vzdělávání a výzkumu meziročně pohoršilo. Kleslo o 1 příčku na 13. místo v Evropské unii. Podle odborníků je školství podfinancované. Stát na něj dává 9. nejmenší podíl hrubého domácího produktu v EU. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. A teď už si slovo bere David Račák.
1: Hokejový servis Hit Radio.
4: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu 5. a vylepšili o 1 místo loňský výsledek.
5: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: V Praze bude jasno nebo skoro jasno, večer začne mraků přibývat, nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů Celsia.

Přesně tak, Praho a nejbližší okolí. Jsme tady a přejeme vám co nejpříjemnější dopoledne. Konečně pátek. Tak jo, a taky nám končí měsíc, pomalu ale jistě, protože s příštím týdnem, hned od pondělí, vlastně začneme už červen. Což jako si uvědomuju, že to uteklo rychlejš, než jsem se stihl zpamatovat, ale možná, že jste na tom podobně, nicméně dnešní 29. květen si užijeme, máme spoustu pozvánek na víkendové akce, které se v metropoli dějí, tak 100% poslouchejte. No a k tomu všemu, vám všem hrdinům, kteří jste dneska dorazili do práce, tak budeme hrát velké hity. B.O.B. za pár minut, taky Luis Capaldi, ale ze všeho nejdřív Alesso a jeho Heroes. Kuba Urban vám přeje dobré dopoledne, Praho.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Polentní turistka, museli jí 2 hodiny tam odsud vyprošťovat. No, zkrátka, vede to k zahrádce u Vltavy, k restauračnímu zařízení, ta ulička má svůj vlastní semafor, no a je kvůli vzrůstajícímu počtu návštěvníků předmětem sousedských sporů. Teď v nedávné době se ten semafor v podstatě jenom zazelenal a udělali z ní jednosměrnou uličku, tím, že z restaurace ji vyváděli potom jako druhým východem, který vytvořili, takže z toho udělali takový jako okruh, jo? Což by teoreticky mohlo částečně vyřešit ten přetlak turistů. Ale úplně se to nepovedlo, protože vlastně tam vznikl takový jako koloběh a na to si zase stěžovali místní, to znamená, že se to zase zrušilo a je to v původním stavu, to znamená, ulička jde jak nahoru, tak dolů a provoz řídí semafor. Nicméně místní s tím vůbec nejsou spokojeni a to zejména kvůli tomu, že těch turistů, kteří si to fotí a snaží se tou uličkou projít, je opravdu, ale opravdu hodně. Zkuste se tam jít někdy podívat, až půjdete na Pražský hrad. Nemusíte si to ani procházet, spíš se podívejte, kolik lidí tam čeká na to, aby se prošli dolů k Vltavě a potom se vrátili zase zpátky. Ono to je většinou tak zhruba na 30 minut, možná někdy i na 45, když jste tam ve špičce. Pink a za pár minut taky Jeleni a nebo dokonce Italo Gigiho de Agostina. To si dáme u nás na Hit Radio City. Dobrý pátek a hlavně dobré dopoledne ve 9:45.

Ginger Agostino, tohle je moje mládí, přátelé. Na tohle já vždycky rád vzpomínám. La Passion. My jsme s vámi v Praze a víme, co se děje. Určitě jste od nás před půl hodinkou slyšeli ve zprávách, že provoz metra v úseku A Želivského náměstí Míru byl zastaven, ale teď už by mělo být všechno v naprostém pořádku. Takže jestli se chystáte do podzemky, tak věřte, že na Ačku už všechno jezdí tak, jak jsme zvyklí. Za pár minut pro vás máme Marka Ambora a nebo taky zpěvačku Anastasiu. A mimochodem vydáme se také za víkendovým programem. Představte si, že naše Praha bude žít hudbou. Vy u toho můžete být, stačí poslouchat, za chvíli řeknu podrobnosti.

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Anastasia Sick and Tired. Hit Radio City s vámi Nico Santos a nebo Cher, to budeme hrát už za chvíli. No a sliboval jsem pár plánů na víkend. Ano, dneska a v sobotu to vlastně v Praze bude žít hudbou. Je to festival Praha žije hudbou a opět se roztančí ulice po celé metropoli. Uvidíme to a uslyšíme právě dnes a zítra. Jsou to 200 pouličních koncertů různě rozesetých po hlavním městě. Detaily si řekneme s pořadatelem Honzou Gregarem, kterému přeju dobré dopoledne.
1: Hezký den všem posluchačům na vlnách Hitrádia a já bych vás rád pozval na festival Praha žije hudbou už po 11. Letos nás čeká víc než 100 interpretů, takže program je hodně nabitý a samozřejmě kromě těch neznámějších i známějších jmen bych určitě vytáhl Anetu Angerovou, která vystoupí už v pátek, nebo Brass Avenue, to je takový dechový showband, ale těšit se můžete i na zástupce a zástupkyně mladší generace, takže hi-hi-ha-ha holky nemají jenom podmanivý název, ale samozřejmě i hodně hustou hudbu, jsou to repertorky a performerky.
0: Ok, a Honzo, na kolika místech se vlastně jako bude hrát? To si myslím, že je zásadní.
1: Lokací je celkem 19, hrajeme hlavně v centru, ale nejenom. A vlastně pro všechny návštěvníky jsme připravili hlavní festivalovou trasu, která slouží hlavně k tomu, abyste mohli v dochozí vzdálenosti jít a objevovat právě ty známé i neznámé umělce. Naše trasa vede od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin až po Paládium. A každopádně hrát se bude i na Praze 5 a 6. Rozhodně doporučuji se když tak podívat na náš web www.prahažijehudbou.cz, protože tam je hezky jednak mapička, ale i program po těch jednotlivých lokacích a dnech, takže si můžete sestavit program podle toho, jak vás to vlastně baví a co vás láká.
0: Takže dnešek a zítřek je v Metropoli hlavně hudební. Děkujeme Honzovi Gregarovi, který za organizátory nám to celé připomněl. Já jenom řeknu, že dneska i zítra ty koncerty začínají ve 3 hodiny odpoledne, tak se mrkněte a vyražte třeba někde, kde to máte v okolí a kde to máte blízko.

Páteční dopoledne ve 9:45 a za pár minut další velké hity tady u nás na Hit Radio. Do té doby, než vám nabídneme čerstvé zprávy, budou tady Simple Plan, ale taky Kazma. Vzpomínka na One Man Show Foundation. Možná to ještě bylo víte někde v paměti, tak si dáme Cizí zeď a to už za pár minut. My jsme Hit Radio a přeju vám krásný pátek.

0: mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Let Me. Tohle je Michael Schulte a Rehab. A za pár minut pro vás máme další velké hity. Hrát budeme třeba See You, anebo taky Erika Pritze. To všechno až po 10. hodině dopolední. Čerstvé zprávy už jsou v podstatě tady. Už nám klepou na dveře a Dominik ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu zůstává kolona od úrovně dálnice D5 po sjezd na Ořech. Silný provoz je také stále ve Vilznově ulici ve směru na Brněnskou dálnici a ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín za sjezdem z Cínovecké stojí porouchané nákladní auto. I tady počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha 6 i letos připravila akci Pošli aktovku dál. Od pondělí bude možné na radnici odevzdávat stále funkční batohy a jiné pomůcky, které ještě mohou využít další děti. Pokračuje mluvčí městské části Marek Zeman.
5: Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout. V případě potřeby je rovněž možné sjednat si individuální termín přes sekretariát místostarosty Hoška.
1: Osmý ročník akce potrvá až do začátku nového školního roku. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci zasáhl obytný dům v Rumunsku. Předseda vlády na síti X napsal, že Česko stojí při aliančních partnerech a odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Komedie o věcech, o kterých se nemluví a přesto ovlivňují mnohé. Irská kletba, břitká a překvapivě něžná hra o tom, co si muži často nechávají pro sebe a co ženy velmi dobře znají. Premiéru měla v polovině dubna a podívat se na ní můžeme ještě před letní pauzou v divadle Palace tuto neděli od 19 hodin. Tenisté Vít Kopřiva ani Kateřina Siňaková do třetího kola Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti Španělovi Martínu Landalusemu vedení 2-0 na sety. Siňaková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorií Mboko. Teploty se v centru Prahy pohybují kolem 19 stupňů, postupně se dostaneme na nejvýš na 27, obloha jasná nebo skoro jasná, večer začne mraků přibývat.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, 10. hodina. Ano, Dominik už to naznačil. Prý nás o víkendu čeká, já nechci říct, že déšť, ale sem tam může spadnout nějaká ta kapka. Nemám-li pravdu, že?
6: Něco takového jsem taky zaznamenal, kouknu na to ještě.
0: No já jsem se díval zase na ten svůj telefon a já mu nevěřím, jo, protože ten každou chvíli říká něco úplně jiného, ale je tady vidět, já když se kouknu do telefonu, 50% tady mám.
6: Já tady procenta nemám, ale mám tady na zítřek občasný déšť nebo přehánky a ještě kouknu na tu neděli. No. Kdyby se to taky načetlo, vidět. Ano, déšť nebo přehánky, no místy i bouřky. Ne, ty blbost.
0: Tak teď jsme nás lehce zmátli.
6: Ne, teď jsem kouknul na pondělí, ale koukám, že to vlastně platí i na neděli. Ano, na většině území města přehánky nebo občasný déšť, místy bouřky.
0: No tak s tím počítejte, přátelé. Takže když jsme byli zavřeni v kanclu, bylo vedro krásně a ve chvíli, kdy můžeme vyběhnout ven do metropole, tak zase sem tam začne pršet. Ale asi to nebude nic zásadního, ne. Občasný přehánky znamená, že spadne pár kapek, ne?
6: Doufejme v to.
0: Jo, tak přesně. My takhle, si to
6: může
0: přejeme.
6: Se to samozřejmě ještě změnit, ta předpověď několikrát, víme.
0: My vám to samozřejmě řekneme včas tady u nás na Hit Radio City. Tak přátelé, Sia, za pár minut Erik Pritz, anebo taky Damiano David, no ale hlavně, my se chystáme na City Quiz a dneska vás vezmu hodně do historie. Bude to hudební hádanka a bude to na vás. Kdo to odhalí, ten půjde na koncert.
4: Hit Radio City.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Je to stará vykopávka, rok 1989. No a zároveň, ten, kdo to zvládne, tak pro jednoho z těch správných odpovědí tady budu mít vstupenku na dnešní večer na akci Krhut a Kozub u Táboráku. Je to v Benátkách nad Jizerou. V 19 hodin to začíná v klubu Loděnice. Bude to pěkné. No a já hledám správnou odpověď. Jméno zpěváka či kapely, jo? A vy to zvládnete, jo? Tak jdeme na to. 777 937 777.

0: tohle je páteční dopoledne u nás na Hit Radio City. Já jsem vám možná trošku zavazil, ale je dobře. Občas potřebujeme ty mozkové závity prostě procvičit trošku víc a zaměřit se na správnou odpověď, ale zvládli to. Někteří to zvládli. Takže velký potlesk oficiálně pro Šárku z Košíř. Určitě taky pro Vaška, který je sice v práci, ale zvládne to. Dal správnou odpověď. Určitě zdravíme taky Lucku, která to trefila úplně správně. Máme tady Martina, máme tady další Lucku, máme tady Hanku a máme se správnou odpovědí i Jirku. Jiřík to věděl, Jiřík dokonce půjde na koncert, akorát se nám přerušilo těsně spojení, takže Jirka věděl tu správnou odpověď, stejně tak jako všichni ostatní, které jsem teď jmenoval. Přátelé, správná odpověď byla dokonce jako dvojí, jo? Buď jste napsali Hippodrom, anebo jste napsali Petr Kotval! Ano, Hippodrom Jindry Parmy, to bylo úplně celé to uskupení a jako zpěvák tam začínal právě Petr Kotwald, rok 1989 a jako ikonický pražský house. Takže na dálku tímhle zdravíme Jiříka, který jde dneska na Krhuta a Kozuba u Táboráku v Benátkách nad Jizerou v klubu Loděnice od 19 hodin. Bude to komorní, bude to otevřené, bude to blízko fanouškům a bude to skvělé. No a náš City Quiz samozřejmě tady bude i v příštím týdnu. A já vám můžu slíbit, že i v příštím týdnu vás budeme odměňovat za správné odpovědi. Tak vždycky po 10. hodině si tady u nás na Hit Radio City můžete prosvištět mozkové závity.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je jako ze života, zejména když odcházíte třeba z nějakého školního srazu po x letech. Tohle byly Činasky u nás na Hit Radio City. Mám pro vás malé lákadlo na dnešní večer, ať už budete dělat cokoliv, možná, že vás čekají i nějaké pracovní povinnosti. Zásadní je, že dneska večer se opět ohledneme do historie a dáme si to nejlepší z let 80., 90. a taky z milénia. Zkrátka, že nás čeká i dneska naše oblíbené Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou. No a jako malé lákadlo jsem vybral píseň z roku 1997, píseň, která se jmenuje Lonely a kterou nahrál a naspíval německý rapper Nana. Přátelé, jestli jste si mysleli, stejně jako já, dlouhá léta, že to je píseň od nějaké německé zpěvačky, tak nikoliv, byl to rapper, opravdu, jo? Samozřejmě, když jste se potom dívali na videoklip, tak vám to docvaklo, ale musím teda říct, že to není zas až tak dávno, co já jsem prozřel a zjistil jsem, že Nana vlastně není zpěvačka, ale že to je německý rapper, jo? Ano. Člověk se učí i v tolika letech. Nicméně tohle byla píseň, která v 97. potažmo 8. roce hrála opravdu všude, sbírala vavříny a byla na předních příčkách světových a hlavně evropských hitparád. A tak si pojďme vzpomenout na to, jak to vlastně tehdy v roce 97 znělo.

0: Takhle vám hrajeme na Hit Radio City i ve 10:45. Všem Maxům, Maximiliánům dneska přejeme všechno nejlepší, vy na ně nezapomeňte, mají svátek. No a za pár minut třeba Shawn Mendes anebo Like It a v 11 čerstvé zprávy.
1: Hit Radio.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith, Nice to meet you. Tohle je 11. hodina, teda za chvíli u nás na Hitradio City. No a jakmile odbije ta 11, uslyšíte Hoziera, taky Sugar Babes. Ale teď se ptáme Dominika, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, více aut nadále hlásíte na dálnici D5 před Prahou, taky na pražském okruhu od D5 po sjezd na Ořech. Ve Vilznově ulici je kolona ve směru na D1, v Radlické se zdržíte od úrovně stanice metra Radlická směrem od Jinonic, kolonu hlásíte i ve Vrchlického a Duškově ulici a taky v Patočkově před tunely směrem od Bělohorské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Pěkné dopoledne. Metropole ocenila nejlepší inovace pro město budoucnosti. Vítězem inovačního maratonu Nakopní Prahu 2026 se stal projekt Praha ve stínu. Ten pomocí dat a analýz určuje místa, kde chybí ochrana před přehříváním a navrhuje opatření pro příjemnější a zdravější prostředí. Pokračující modernizace Masarykova nádraží přinese další změny. Od pondělí bude zkrácen provoz několika linek. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: Práce v areálu druhého nejvytíženějšího pražského nádraží ovlivní provoz vlakových linek ve dvou hlavních směrech, do Kralu nad Vltavou a do Kladna. Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
1: Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu, přičemž většina změn zůstane v platnosti i po větší část příštího roku. Za chystání útoku na koncert Taylor Swift dostal Rakušan 15 let vězení. V roce 2024 chtěl před stadionem ve Vídni, kde se měl koncert konat, zaútočit nožem a výbušným zařízením. Jeho plány rakouské úřady překazily. Sofiák Beer Festival 2026. Dvoudenní akce, která propukne už dnes na Sofijském náměstí v Praze 12. V nabídce bude výběr českých malých pivovarů, ochutnáme poctivé street food speciality a nebudou chybět koncerty. Dnes akce proběhne od 15 do 22 hodin, v sobotu se začne už hodinu před polednem a ochutnávat, zpívat a tančit se bude až do 10 večer. Teploty v Praze dnes maximálně 25 až 27 stupňů, k tomu jasná nebo skoro jasná obloha, večer začne mraků přibývat.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Je to tak, přátelé, páteční dopoledne v plném proudu a poslední třetinka je před námi. Hozier určitě, jeho Too Sweet, taky slibovaní, nebo slibované Sugar Babes. No a hlavně pozvánka na piknik, je to jasné, léto v plném proudu, my odstartujeme pikniky a to už příští týden, podrobnosti vám přinesu už za chvíli a teď ze všeho nejdřív ještě Avicii. A jo, hey brother!

0: Tohle byly Sugar Babe, sami jsme Hit Radio City. Praho, už se to chystá, už ani ne týden a sejdeme se ve Žlutých lázních.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: No jasně, odstartujeme totiž sérii City Picniku tak jako každé léto tady u nás v hlavním městě. No a bude to ve čtvrtek 4. června, to znamená hned příští týden. Já doufám, že ten den máte na odpoledne jako volno, že to tam máte zarezervované k tomu, abyste dorazili společně s námi do Žlutých lázní a užili si parádní červnové odpoledne. Vemte deku, děti, kamarády, partnera, partnerku, nebo klidně jenom sami sebe, jo? I tak se o vás postaráme. City Picniky odstartují ve Žlutých lázních. Začneme odpoledne někdy okolo 16:00, no a s vámi budeme až do večera, do 21. K tomu jsme přichystali skvělé koncerty pro děti, jestli dorazíte s celou rodinou, a hned na začátek Kája a Bambuláček. Potom akusticky zahraje Ondra, tedy Xindl X. Pak si dáme naši odpolední dvojku, Dominik s Vincem, totiž představí svůj improvizační show Komikaze, takže to bude i s takovým lehkým stand-upem. No a na večer potom u Vltavy koncert kapely Hodiny. To všechno, přátelé, úplně zadarmo.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Tohle jsou hodiny, na které se těšíme živě právě už příští týden ve čtvrtek.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
0: A vy nám hlásíte, jak to vypadá teď na silnicích, jedna čerstvá.
2: Ahoj, tady Honza, D8 chodí před Prahou až na 6,5 km. Díky, čau.
0: Díky za to, čerstvé dopravní informace na 777-937-777. Tak pozor, pozor, od zdip nám to pěkně stojí a vy si tam počkáte.

Tohle je vlastně začátek kariéry Rihanny. Původně píseň je napsaná pro Britney, která řekla, díky, to nechci. A Rihanna si na tom udělala absolutní kariéru. No, už je to opravdu hromada let. Mezitím Rihanna maminkou, skvělou ženou, fantastickou návrhářkou. No, ona toho dělá hodně teda. A samozřejmě zpěvačka, jo? To bychom neměli zapomínat. Za pár minut si dáme další skvělou muziku. Pitbull nás čeká s Kešou a Timber, anebo taky David Kushner u nás na Hit Radio City.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle je výjimečný a skvělý David Kushner u nás na Hit Radio City. Tak přátelé, já jsem říkal, že vám donesu během dnešního pátečního dopoledne spoustu tipů, co dělat o víkendu tady u nás v Praze. Tak samozřejmě těch důvodů, proč byste někam měli vyrazit, je víc než dost. Takže vlastně stačí jenom dobře poslouchat, protože já vás pozvu velmi rád do zoo. No? V zoo je to krásný, v zoo to samozřejmě máme rádi a v zoo o víkendu se vlastně bude tak nějak předslavovat Den dětí. Ten víme, že připadá na 1. června, to znamená na pondělí hned se začátkem a z kraje toho příštího týdne, jo? No a zásadní je, že kdybyste chtěli vyrazit právě do zoologické zahrady tady u nás v Troji, tak zásadní věci se tam budou dít ve spojitosti se stavebnicemi, jo? Budou tam totiž speciální kostičky, kostičky z Lega, všichni to asi dobře známe a víte co, ať vám to neříkám sám, máme tady kolegu kamaráda Filipa Maška, mluvčího zoo, který nám to vysvětlí, že jo?
1: Každý, kdo přijde do zoologické zahrady v kostýmu pandy nebo v kostýmu zoologa, bude mu pod 15 let, dostane vstup do Zoo Praha zdarma. Mladé badatele pak čekají různé hry, právě s kostkami Lego bude tady postavena například velká panda z Lega. Připravili jsme také takovou bojovku po areálu zaměřenou na ochranu ohrožených druhů. Za masku pandy budeme považovat jakoukoliv papírovou, plastovou nebo látkovou masku, malování na obličeji, ale třeba i nasazená ouška nebo celotělový kostým. Za kostým zoologa považováno jakékoliv světlé oblečení, doplněné třeba kloboukem, čepicí nebo sítkou na motýle.
0: Filipe, díky, to je celkem jednoduché, to znamená, že konečně se panda dostane do té pražské zoo, i když tedy hlavně díky vám, když tam přijdete právě v nějakém převleku. No a to je na sobotu, ale co vlastně další den, jo? Co třeba papoušci, protože, přátelé, já jsem se na to díval, v neděli slaví papoušci svůj světový den.
1: Papoušci patří k těm nejoblíbenějším ptačím obyvatelům každé zoologické zahrady, jinak tomu není ani u nás v Zoo Praha, ale bohužel patří papoušci také k těm nejvíc ilegálně obchodovaným zvířatům na černém trhu. Proto každý rok slavíme Světový den papoušků. Už tuto neděli jsme přichystali speciální program v Rákosově pavilonu, který je právě zaměřený na chov vzácných papoušků. V 10.30 začneme setkáním u kakadů palmových, budeme pokračovat u arů hyacintových, oblíbených nestorů Nového Zélandu. No a ve 3 hodiny se pak sejdeme u asi nejvzácnějších papoušků z Praha, u arů lírových.
0: Děkujeme, Filip Mašek z Pražské zoo a pár tipů, co dělat jak zítra, tak i v neděli. Vyražte do Troji. Tady je Kelly Clarkson a Hit Radio City.

0: Už vlastně můžeme říkat máma a táta. Evo Farná a taky Miraj. Jejich duet, vzpomeneš si, skvělá to píseň, se kterou se s váma rozloučím a popřeju vám nádherný víkend. Odpočiňte si, naberte síly a v pondělí opět v 9 hodin se uslyšíme tady u nás na Hit Radio City a užijeme si začátek dalšího týdne a to dopoledne. Společně to překonáme, jo? Za chvíli 12. do té doby ještě Enrique Iglesias anebo Panic at the Disco. Kuba Urban vám přeje krásný a hlavně klidný víkend.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. Súbeme na

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolonu jste nahlásili v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most, taky v Radlické od metra Radlická směrem do centra, ve Vilznově ve směru na D1 a na Pražském okruhu od D5 po Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle Pavla neměli zůstat jen u společného odsouzení. Na síti X uvedl, že Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. ODS se obrátila na šéfku státní služby. Opoziční strana chce, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro Agrofert. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly státu vzniknout mnoha set milionové škody. A teď už míříme do našeho regionu. Praha má nový územní plán. Včera ho po mnohahodinové debatě schválili zastupitelé města, začne platit 1. září. Jedná se o klíčový dokument, který určuje, kde se může stavět a v jakém rozsahu. Nový plán podle vedení Prahy zefektivní územní plánování a urychlí výstavbu v metropoli.
3: Hokejový servis Hit Radio.
5: Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence. Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life aréně vyhrálo i 8. zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Páteční odpoledne v Praze jasné nebo skoro jasné a maximálně 27 stupňů. Zítra budou nejvyšší teploty stejné, mraku ale přibyde a místy se objeví přehánky.
3: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
7: 12 hodin, 3 minutky, dobrou chuť k pátečnímu obědu přeju. Po dvou dnech takového trošku nedobrovolného volna jsem zpátky. Srdcovky Hit Rádia jsou samozřejmě připravené a já bych jenom chtěl vědět, jestli jste přežili ten pracovní týden a ty tropy. Dejte mi vědět na 777-937-777, že jste tady. Napište mi, stačí jenom třeba žiju a nějaký vykřičník k tomu. No a když už máme za sebou tohle životní dobrodružství, tak se pojďme dát hit z roku 2015, který se taky jmenuje Coldplay Adventure of a Lifetime a je to srdcovka s číslem 1.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je 12 hodin, 7 minut, máme za sebou první srdcovku, další čtyři jsou před námi a samozřejmě nebude chybět ani ještě ta jedna navíc extra na vaše přání. A i ta dnes bude narozeninová, to znamená, že vlastně už teď klidně dopředu, už mi můžete začít i psát na 777-937-777 rok, v jakým jste se narodili. Já začnu mezi tím hledat a vybírat, co si dneska teda z toho vašeho roku narození zahrajeme. Jinak vracíme se do doby, no, vracíme se do 90. let se srdcovkou číslo 2 a to se vracíme vlastně do doby, kdy jsme jídlo takhle u oběda rovnou jedli, jo? A ne, že jsme si ho nejdřív vyfotili, postili na Instagram nebo poslali známým a pak se teprve do něj pustili. To byla úplně jako jiná doba. Fotíte si jídlo, než jdete sníst. Ne pravidelně, ale třeba i nějaký jenom jako zákusek. Děláte to? Jo? Takhle, nejste sami, je to naprosto v pohodě. Jenom blbý je, že většinou, než to člověk jako třeba jako fakt jako hezky jako vyfotí, koukne na to, našteluje to z té správné strany, tak potom to jídlo je úplně studený. Na druhou stranu, zase studený jídlo v tomhle šíleném pařáku, který máme i dneska, tak ono je to je aspoň maličko osvěžující. Tak se pojďme osvěžit, dámy, holky, děvčata, mám tady něco pro vás. Jo, stýskalo se mi po vás, nebudu lhát. Takže rok 1996 a legendární Spice Girls jenom a jenom pro vás. Tak pohrovou pracovní dobu.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: A já řeknu olíznout poštovní známku. Hele. Ah. Taky máte husí kůži. Vybaví se vám ta chuť na jazyku? To lepidlo? To je strašný. Prostě bohužel naše tělo tak občas si pamatuje věci, které bychom z té hlavy a nejvíc teda z těch našich chuťových buněk úplně jako vymazali. A zrovna si troufnu říct, že zrovna obálky a poštovní známky, to je jedna z věcí, která už tam dávno v té hlavě být nemusela. Závidím mladším ročníkům, co tohle nezažili. My si dáme hit z roku 1987. Michael Jackson. Troufnu si říct, že Michaela Jacksona v srdcovkách nikdy není dost. Je to skvělá píseň, která je i tak trošku duetem. Sheryl Crow tak zpívala jednou vokály v 88. a v roce 2001 tak si s ním dokonce ty vokály zaspívala i Britney Spears. Tak tady je originál z roku 1987. The Way You Make Me Feel. Srdcovka číslo 3.

0: Tak to jsou Oasis. 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je hezký, když takhle jako vidíte skutečně jako umělce, kteří to dotáhli opravdu až úplně nejvýš v těch hitparádách a vlastně za sebou nemají to velké zázemí, slavné rodiče, ale prostě jenom lásku k té hudbě. A shodou okolností právě Oasis jsou jasným příkladem toho, že opravdu z té nuly se dokáže člověk jednou dostat až na 100, jo? I když ta cesta bývá občas trnitá. Tohle byla pátá srdcovka. Uteklo to zase jako voda, za chviličku bude půl jedné. Vy posloucháte Hit Radio a já jenom teď budu chtít, aby jsme se dostali do vašeho času, do času vašeho zrození. Já vám řeknu, jaký hit tak byl zrozen ve stejný rok jako vy. Protože v sobotu a v neděli tak máme na Hit Radio ráno naší speciální narozeninovou ruletu, tak aby jsme se na to naladili, anebo pokud náhodou nemůžete o víkendu Hit Radio poslouchat, tak si dáme narozeninovou srdcovku každý pátek i tady. Takže na 777 937 777 mi napište rok vašeho narození. Já vyberu jeden rok, vyberu nejslavnější hit, nebo pokusím se vybrat ten nejslavnější hit a za chviličku si ho dáme jako narozeninovou srdcovku. Tak ještě jednou 777 937 777.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Rádiu ve 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem rád, že posloucháte páteční srdcovky na Hit Rádiu s Jirkou Pelnářem a je před námi srdcovka na vaše přání. Ta je narozeninová, když máme o víkendu narozeninovou ruletu. To znamená, že píšete rok vašeho narození a na základě toho my tady na Hit Rádiu hrajeme hity. Moc díky za všechny ty zprávy. Dokonce koukám, že jsme se dostali i do roku 1952. To mě moc těší, že posloucháte. Toho si moc vážím. To už máte spoustu životních zkušeností, abyste věděla, jaké rádio posloucháte. Toho si moc vážím. Díky moc. 1952. K tomu se určitě nikdy dostaneme. Budu muset jít ale někam na půdu a hodně, hodně oprášit desky, abych něco z toho roku našel. Ale to snad až příští týden. Teď tady totiž mám zprávu, u který normálně mám slzu v oku. A vy možná budete mít taky. Jo, píše Anet. Ahoj, jsem ročník 2008, zítra je mi 18 let. Měla jsem mít velkou oslavu, ale ležím v posteli s chřipkou. Hůř už to vít nešlo. Tak jsem se na to těšila. Tak alespoň poslouchám moje oblíbené Hit Rádio a srdcovky, které jindy nestíhám, protože jsem ve škole. Srdcovka na přání by mi udělala radost. Ahoj, Anet. Anet, za prvé, to, že jsi nemocná na tvé 18. narozeniny, tak to je jenom příprava prostě toho, co tě potom dál v životě toho skutečného života dospěláku čeká, jo? Takhle už to bude pořád. Není to bohužel jednoduchý život v dospělosti. Na to si člověk musí zvyknout. Bohužel je to pro tebe tak trochu křest ohněm a právě proto vybírám hit z roku 2008, který funguje podle mě jako v pohádce nebo v té básničce o Mravenečkovi. Tenhle hit je jako když přijde doktor, pofouká ti na bolístku, pohladí tě po čele, hop a zítra ráno věřím, že budeš skákat zdravá z postele. Tak ať tě vyléčí. Od nás, od Hit Rádia, teď foukáme na tvou bolístku. Kings of Leon!

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 3:15. Píseň Narozen se zlomeným srdcem. No, my jsme se probudili se zlomeným hokejovým srdcem, fanouškovským, to je pravda. Jedeme z mistrovství světa domů. I o tom si dneska ještě budeme určitě povídat. Zároveň tady pro vás ještě mám spoustu věcí do 15. hodiny, než nám začne odpolední show. Společně tak si dnes ještě můžeme užít fantastický hity. Zároveň tady pro vás budu mít kolekci 12 detektivních knih v hodnotě 5000 korun. A k tomu navíc tady ještě pro vás budu mít dneska lístky na fotbal, protože v neděli hraje český nároďák před odletem na mistrovství světa. Kam se po 20 letech dostali? Tak budeme hrát doma s Kosovem. A já tady ty 4 volňásky pro vás mám. Tak i ty vám dnes do 15. hodiny 100% rozdám. Tak buďte dál, Hit Rádiem, buďte s námi.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head na Hit Rádiu ve 12 hodin 59 minut. Takže za minutku celá. To znamená, že si dáme nejnovější zprávy, aby jsme viděli, co se kde děje. A pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte, začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolona zůstává ve Vilznově ulici směrem na D1, taky na Pražském okruhu od Zličína po sjezd na Ořech a zdržení jste nahlásili i na plzeňské dálnici směrem do Prahy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena. Vyplývá to z mimořádného šetření, které provedl Energetický regulační úřad. Trh je nyní podle úřadu stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Další vývoj ale bude nadále sledovat. Živnostníci zajásají, sníží se jim povinné odvody na sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh, který vrací minimální vyměřovací základ na 35% průměrné mzdy. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
8: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5720 korun na 5 500 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
1: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud o to požádají. Včerejší porážkou českých hokejistů s Finskem skončila i reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. Toho čeká krátce po mistrovství světa plánovaná operace kolena a poté se už začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. A co se děje u nás v regionu? Dnes i zítra se bude konat festival Praha žije hudbou. V centru nabídne téměř 200 volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí například i Aneta Langerová. Festivalovou mapu a harmonogram najdete na webu prahažijehudbou.cz.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Zítřek do Prahy přinese více mraku a místy čekáme přehánky, v neděli pak může lokálně i zabouřit. Teploty stejně jako dnes do 27 stupňů.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál 13 hodin 3 minuty. Doufám, že nejste v práci a šli jste někam ven na zmrzku. Dobrý for, co? Kéžby. No jo, no, ve snech nežijeme, ale můžete se vydat do světa za hranice vaší fantazie. V této hodině vám rozdám, nebo co rozdám, vy si vyhrajete sérii detektivních knih, jejich celkem 12, v hodnotě 5000 korun od Lizy Reganové. Podrobnosti řeknu za chviličku, tak buďte s námi.
10: Hit Radio City.

Smith. Ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hit Radio. Žijeme ve velmi hektickým a někdy až moc náročným světě a tak je někdy jako moc fajn jenom tak se zavřít sám do sebe, vzít si sluchátka a pustit si krásnou hudbu, poslouchat Hit Radio a nebo se začíst do knížky. A já jsem rád, že právě teď posloucháte Hit Radio, protože v tuto chvíli si můžete vyhrát celou kolekci detektivních příběhů od světoznámé autorky Lizy Reganové. Je to celkem 12 knížek, hodnota je 5000 korun a na vás bude, jestli budete chtít všech těch 12 knih jako e-knihy jenom do aplikace, ke stáhnutí a nebo samozřejmě v té nádherné tištěné vazbě. To už nechám na vás. Pravidla jsou jednoduchá. Já právě teď přečtu ukázku už vlastně ze 7. dílu. Ano, ze 7. dílu. Je to Vražedná temnota. Ten příběh vypráví víceméně o tom, že temnota je v každém z nás. Otázkou je, jestli dokáže najít detektivka Josie Quinnová cestu ven dřív, než zemře někdo další. Dobře teď poslouchejte, protože závěr toho příběhu bude buď smyšlený, anebo pravdivý. A na vás je, abyste odhalili, abyste byli tak trošku jako Josie Quinnová. Nebo Josie Quinn, když nebudeme přichylovat, já to moc jako nemám rád. Tak Josie Quinn,

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Zabit. Je to pravda nebo to není pravda? Je to možný? Je ten příběh takhle pokračuje dál? Nechám to na vás. Volejte právě teď na 800 937 937. Pokud správně odpovíte, tak série 12 detektivních příběhů od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun je vaše.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Katy Perry, Hot and Cold, horko nebo zima, no tak to vlastně bude i teď. Buď tady bude opravdu jako velký horko, a nebo to bude studená sprcha pro Pavla, kterýho mám na telefonu. Pavle, krásný odpoledne.
1: To by taky.
0: Já slyším, že jsi asi za volantem, předpokládám.
1: Ano, ano.
0: Výborně, tak jo. Poslouchal jsi dobře ten příběh, který jsem před malou chviličkou četl?
1: Jo, poslouchal.
0: Na tobě bude jenom teď říct, jestli si myslíš, že to je pravda, a nebo že jsem si to celý vymyslel. Správná odpověď ti zajistí, počkej, jenom připomínám, 12 knih od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Tak, a teď mi řekni.
1: Já si myslím, že to bude pravda.
0: Myslíš si, že to bude pravda? Myslíš si, ano. Že nejsem schopný si vymyslet takovýhle jako příběh?
1: No a to třeba seš, ale myslím si, že to bude pravda.
0: Dobře, tak správná odpověď je, že ano, je to skutečný příběh.
1: Tak ráda.
0: Hezky. I když to vypadá dost reálně, tak Liza Reganová do svého příběhu opravdu zakomponovala všechno, co jsem říkal. A musím teda trošku varovat, realita, co se těch sekt týče, tak ta bývá často dokonce ještě bláznivější, temnější a především horší. A vražedná temnota může být varováním, že se sektami není radno se zaplést. Tak a teď mi jenom řekni, zapleteš ty se tady do těch sekt, anebo je to dárek pro někoho?
1: S těma se zaplete moje manželka, já si myslím, že ona se tomu jako tak nějak bude i hodit, tak...
0: Já ti gratuluju.

0: gratuluju, protože teď to, co jsi řekl, tak je vlastně jako důvod, proč by se s tebou paní neměla bavit. A vzhledem k tomu, že jí dáš navíc ještě 12 knih, což jsou knihy cca na celý rok, tak alespoň řekneš, miláčku, když už si tady se mnou nebudeš povídat, tak tady máš ode mě dárek a ona ti padne kolem krku a nakonec to bude úplně neuvěřitelné. Ty bláho. Pavle, člověk se musí ještě pořád učit teda, tak díky.
1: Já moc krát, děkuju.
0: Jak dlouho jste spolu?
1: 10 let.
0: A víš to přesně, anebo typuješ?
1: Ne, vím to přesně, budem mít výročí za chvilku, takže...
0: Nádhera, takže ještě dárek k výročí. Pavle, hele, těch 10 let, naučil se z toho opravdu hodně, já ti gratuluju, užij si volný večery, bude jich hodně.
1: Jo, no děkuju.
0: Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Taky ahoj.
0: No a pánové, pokud vy chcete mít několik volných večerů jenom sami pro sebe a vaše paní, aby si měla co počíst, tak v pondělí opět pokračujeme tady na Hit Radio s naší speciální hrou, ve které jako hlavní cena je 12 knih detektivních příběhů od Lizy Reganové.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Yves Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary. 13 hodin 25 minut s vámi Jirka Pelnář a za chviličku taky Lady Gaga, Daniel Potter. A v příští hodině pro vás budu mít 4 lístky na nedělní zápas českého národního týmu proti Kosovu. Je to přípravné utkání před odletem na mistrovství světa. Tak dál buďte s námi. No a já jsem rád, že s námi trávíte celý den, nejenom odpoledne. Od 15 hodin pak odpolední show a ráno samozřejmě mezi 6 a 9 taky snídaně šampionů. Ta mimo jiné dneska probírala zahraniční politiku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dead Dance na Hit Rádiu ve 13 hodin 38 minut. Možná jste taky slyšeli informaci z Karvinska, nás to tady baví všechny, že policie na Karvinsku odhalila sfetovaného školníka. Následně teda zjistila, když ho chtěl asi, nevím, nahlásit v ředitelně, že světej je i ředitel školy. Zajímavý. Takhle, všichni jsme měli ve škole divného školníka, na tom se asi shodneme, ale tenhle to teda dotáhl na úplně jiný level. Biologii s chemií tam teda kombinoval jako nikdo jiný. Tak jakou vzpomínku na školníka máte vy? Zatímco budete vzpomínat, tak já vám tady dám dánský projekt, trocha Eurodanceu. Alice DJ, Back in My Life.

0: Za minutku bude 3:45, posloucháte Hit Radio, tohle byli Jeleni, všude zdejší, ano, všude dobře, ale doma nejlíp, to si určitě říká i výherce Eurojackpotu, že zaplať pánbůh, že žije v Česku, 2 miliardy 911 milionů korun. To je úlet. To není rozpočet hollywoodského filmu, to je skutečná výhra z Eurojackpotu, která padla v Česku. Taky jste si hned představili, co byste si za to koupili? Jasně, chápu. Hele, tohle už je suma, kdy se jako fakt ty peníze dají vyhodit za úplný nesmysly, jo. Můžete za to koupit třeba skoro 10 000 luxusních výřivek nebo víc než 1 milion vstupenek do Disneylandu. Já jsem to tady ještě hodil do kalkulačky. A říkal jsem si, že vlastně, kdybyste si dávali stranou 100 000 korun měsíčně, tak vám tyhle prachy vydrží přes 2000 let. 2000 let, to prostě masakr. Mazec. No tohle je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že některé sny opravdu nemají strop. Jo? A někomu od nás z Čech se prostě splnili.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou právě ty dohrál. Posloucháte Hit Radio, před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, na jižní spojce na Lanovém mostě směrem na Černák se bouralo, počítejte s kolonou. Výrazné zdržení je i na pražském okruhu od D5 po Ořech a kolonu hlásíte třeba i na D1 u Modletic směrem na Brno. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz. I don't like my mind right now. Stacking up problems that is so unnecessary.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, pohodové odpoledne. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji se hájí po elektronických cigaretách. V celé populaci, ale jinak kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice. Hasiči loni likvidovali skoro 13 stovek požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínů. Je to nejvíce za poslední 4 roky. Přibylo i požárů topidel, kterých bylo loni 143, tedy nejvíce za 10 let. Pokračuje mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
5: Nejčastější příčinou požárů komínů bylo vznícení sazí. V menší míře za to mohla nevhodná konstrukce, zazděný trám nebo spáry v komíně. Topidla hořela nejčastěji kvůli nesprávnému umístění a instalaci, technické závadě nebo špatnému stavu spalinových cest.
4: Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní zásady a k čištění či kontrole přizvat odborníka. Při akci Noc kostelů se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. A teď už něco z regionu. Metropole ocenila nejlepší inovace pro město budoucnosti. Vítězem inovačního maratonu Nakopni Prahu 2026 se stal projekt Praha ve stínu. Ten pomocí dat a analýz určuje místa, kde chybí ochrana před přehříváním a navrhuje opatření pro příjemnější a zdravější městské prostředí.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Zítra bude nejprve oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, místy se objeví přehánky, večer ustanou. Teploty v sobotu do 27 stupňů.
3: Jirka Pelnář, Hitradio.
6: Ten pátek se ale vleče, co? Já vím, to je naprosto normální, ale něco s tím uděláme. Zkusíme to trošku zrychlit. To znamená, že vyberu hity, který nám, teda kromě toho prvního, jo, protože zase pořád máme za sebou celý pracovní týden a je horko, tak aby nám ta naše životní pumpa, to srdíčko neprasklo, tak taky trošku zvoníme tempo. Ale můžeme si to okořenit, alespoň tím, že si spolu popovídáme. Budu tady mít v rámci pořadu Pravda nebo Bullshit další ožehavé téma, tak si připravte mobilní telefony. Telefonní číslo je 777 937 777 a budu chtít vědět a znát vaše názory. Za chviličku.
3: Hit Radio City.

0: Bruno Mars a jeho Granát na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a teď přichází ta chvíle, kdy taky konečně nahlas i v rádiu budete moct říct váš názor na věc. To vám dopřáváme od pondělí do pátku vždycky po druhé hodině. A dneska tady máme celkem zajímavý výzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 70... Počkej, takhle uděláme to. Takhle uděláme to. Takhle. Napínavý. 76% lidí si myslí, že sprosté nadávání při sledování sportu je naprosto normální. Tak co vy na to? To se nám docela hodí, teď kort po tom hokeji, že jo? A navíc ještě před fotbalem, před mistrovstvím světa. Tak je to naprosto normální, to, že prostě my Češi jako opravdu velmi sprostě, někdy velmi sprostě, někdy jenom sprostě nadáváme, když sledujeme sport, ať už doma u televize, anebo když jsme přímo třeba na stadionu. Dejte vědět na 777-937-777 a rovnou mi tam je napište. Do jaké kategorie patříte vy? Jestli do té jako úplně jako co je v pohodě, nebo jestli prostě zprostě nadáváte, no a nebo jste prostě dlaždíči. 777 937 777. Pište zprávy, posílejte hlasovky, těším se.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Já se nemůžu dívat na hokej s dětma, protože nadávám hrozně. A patří to k tomu. Navíc je to můj ventil, takže potom doma neřvu na paní s dětma. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. On zapíše, zdarý Jiří, jako normální to asi není, ale někdy se fandit slušně nedá. Berou za to miliony, tak ať si vyslechnou, co si o tom myslíme. To bylo celá ostrý názor. Když nad tím přemýšlím, hele, takhle, jo. Zkuste si představit, že jdete do práce a u toho se na vás bude dívat, nevím, třeba 10 úplně cizích lidí a budou vám sprostě nadávat pokaždý, když se vám něco zrovna na 100% nepovede. To je jako strašná představa na druhou stranu. No, jedeme dál. My Češi jinak o sportu mluvit neumíme, takže pokud to pro někoho není normální, musí si prostě zvyknout. To je další názor. Podle mě je sprosté nadávání důsledek velké konzumace alkoholu, která je, jak všichni víme v Česku, problém. Zdraví Franta. Taky zajímavý. OK. Tak jde to ruku v ruce, že jo? No. To ano. Jenom jak to tak počítám, zatím tady ještě nemám snad jedinou zprávu, že by to normální nebylo. Ještě to takhle v rychle projedu, 777-937-777. Jestli máte někdo jiný názor, klidně sem s tím pojďte. Ale ahoj, nadávání u čehokoliv bych jako normálním nenazýval. V poslední době často slýchám děti nadávat tak sprostě, že se nestačím divit. Takže ať už je to považováno za normální nebo ne, tak bych to určitě nenormalizoval. Už kvůli tomu, kdo to může i jen náhodou slyšet. Richard. Tak Richarde, jsi první. Jsi první světlá výjimka. No, uvidíme. 76% vědců si myslí, že tedy podle vědců je 76% Čechů proto, že to je naprosto normální. Tak pojďte dál. 777 937 777.

0: Dua Lipa, Houdini ve 14 hodin 24 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma Jirka Pelnář.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 76% lidí v Česku si myslí, že nadávání při sportu, sprosté nadávání, je naprosto v pořádku, je to naprosto normální. Co si o tom myslíte vy? Tak na to jsem se vás ptal. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hit Radio. Tak pojďme zatím udělat tečku. Ještě tady pár názorů mám. Jako například tady Zdenek píše: čau, já jsem většinou v klidu, ale když vidím pruhovaný, tak se mi otevírá kudla v kapse. To mám žílu na čele a řvu na ně. Jasně, no, to asi jako, to se můžeme shodnout všichni, že nejčastěji na koho nadáváme, tak jsou rozhodčí. Ahoj, můj manžel nadává pořád. Nejvíce mi líbí, když něco začíná dělat s nadšením a postupně přidává nadávky a dokonce i věci létají vzduchem. Pak si dá cigáro a jde do toho znovu, většinou vše teda dotáhne do zdárného konce bez úmy na zdraví. Ale jinak za mě je normální nadávat a odpouštět negativu. Super, vybavuju mýho tátu za mladá. Co tady máme dál? Renča píše: krásné odpoledne, souhlasím s vědci. Kdybys mě slyšel včera u hokeje, dlaždič je ještě slabé slovo. To se nedá takhle před 22 hodinou vůbec napsat. Já bych dokonce řekla, že je to zdravé. Dobře, děkujeme, paní doktorko, za tenhle předpis. Super. Prosím, najdu ještě někoho, kdo si myslí, že to opravdu normální není? Projíždím tady v rychlosti blesku ještě zprávy, které chodí na WhatsApp Hit Radio. Pojďte napsat teď zprávu, ještě vám dám chviličku, jestli si opravdu myslíte, že to jako není normální, protože jinak v tomhle případě to vypadá, že
1: vědci
0: se sekli a není to jenom 76%. Lucka, výborně, Lucka právě teď napsala zprávu: myslím si, že normální to opravdu není, dá se fandit i slušně. Jsem toho jasným důkazem? No tak, Luci, děkuju za tuhle zprávu. Teoreticky nám to můžeš dokázat všem. Já ti za tuhle zprávu právě teď dávám 4 lístky na zápas český fotbalový repre v neděli proti Kosovu. A tam můžeš fandit slušně. Budu za to rád. Tak jo. Nicméně, Lucinko, gratuluju, lístky jsou opravdu jako tvoje. Vám všem děkuju taky za všechny zprávy, co jste poslali. A pojďme se shodnout na tom, že
1: vědci
0: absolutně neznají Česko, protože 76% je opravdu velmi málo. U nás sprosté nadávání při sledování sportu za normální považuje podle všech zpráv cca 99,2%.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: JC Stewart na Hit Radio ve 14:08. Za chviličku ještě Mirai s hitem Volám a pomalu, ale jistě se nám blíží taky naše odpolední show, která od 15 hodin bude zase tím vaším nejlepším parťákem na druhou část pátečního odpoledne. Ať už máte v plánu cokoliv, tak užívejte i nadále dnešní sluneční den, který je jeden z posledních minimálně na nadcházející týden. Vypadá to, že opravdu od soboty už to má někdy začít a mají se objevit bouřky a tak dále a tak dále. Ale teploty pořád příjemný, někdy nad 20 stupni Celsia, tak to není úplně tak špatný, no. Tak i nadále budeme jako ve skleníku, ale co si budem, no, trošku toho deště nám vlastně vůbec neuškodí.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru. Těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.

hodina 3 a 40 minut. My jsme se spolu vydali na cestu kolem světa. No a do světa tak oficiálně vyráží nová mladá generace, protože dneska večer to bude ve městě Divoký. Maturanti si vyzvedli svoje maturitní vysvědčení a půjdou ho zapít. Jo? Platí to i pro vaše děti? Máte doma maturanta? No tak to vám gratuluju. Asi připravte lavor k posteli a ráno neluxujte byt. Ta kocovinka to tam asi bude. Ale nebojte se o ně, oni to dneska v noci zvládnou. Jo? Teď přece jenom mají vaše geny, ne? Tak buďte v klidu, vzpomeňte si, co jste dělali vy v jejich věku. Vlastně asi možná není dobrá rada. Kdyby to takhle platilo pro mě, tak já teď mít doma maturanta, tak buď mu musím dát prostě jenom do kapsy AirTag, nebo ho zamknu doma a nikam nesmí. Dobrá, ale nebojte se, oni to nějak jako zvládnou, mají na to ještě jako právo od dnešní noc, protože ten oficiální dospělácký život je tedy čeká až od pondělí. A zase to vyšlo na to pondělí. V pondělí my se uslyšíme? Ne, my se v pondělí neuslyšíme. V pondělí ne, až ve středu. Pondělí, úterý si dáte srdcovky s někým jiným, ve středu zase se mnou a ve středu samozřejmě nebude chybět ani naše roleta dvojsmyslu. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte pravidelně odpoledne na Hit Radio mezi 12. a 15. a užívejte zbytek dnešního dne i víkendu. No a co se týká toho dnešního dne, tak dál ve společnosti Hit Radia a především naší odpolední show. Tak se

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na dálnici D1 se zdržíte při cestě od Prahy. Kolona se tvoří od Průhonic po Modletice. Silný provoz dál hlásíte taky z plzeňské dálnice ve směru na Prahu. Na Pražském okruhu se táhne kolona od Zličína ke sjezdu na Ořech. Na jižní spojce čekejte silný provoz od úrovně ulice 5. Května směrem na Barandovský most i směrem na Černák. Na magistrále se zdržíte v Legerově ulici, taky ve Vilznově směrem na D1 a více aut hlásí třeba i ve Kbelské, obousměrně mezi sjezdem na Prosek a Cínoveckou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Mami, proč máme horko vzdušno...
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. Praha 6 i letos připravila akci Pošli aktovku dál. Od pondělí bude možné na radnici odevzdávat stále funkční batohy a jiné pomůcky, které ještě mohou využít další děti. Pokračuje mluvčí městské části Marek Zeman.
7: Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout. V případě potřeby je rovněž možné sjednat si individuální termín přes sekretariát místostarosty Hoška.
1: Osmíročník akce potrvá až do začátku nového školního roku. Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby. Chce, aby prověřila, jestli se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Největší pop-up výběrových second-handů Lovers Market začal dnes odpoledne v industriálním prostoru Garbe Holešovice. Na jednom místě se tady potkávají desítky second-handů z celé republiky a lokální značky. Je tam i doprovodný program, beauty zóna, tetování, k tomu skvělá gastronomie. Zajít sem můžeme dnes do 8 večer a zítra od 11 hodin opět do 8 večer. A teď už si slovo vezme David Račák.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
8: Útočník Matěj Blimel postrádal ve výkonech hokejové reprezentace na mistrovství světa větší vyrovnanost. Řekl to při ohlédnutí za vystoupením národního týmu na šampionátu po vyřazení ve čtvrtfinále s Finskem. V klíčové bitvě tak podle něho chyběla Česku především produktivita. Na mistrovství světa se před letoškem představil naposledy v Tampere 2022, kde přispěl k zisku bronzu 4 góly a stejným počtem asistencí v 10 zápasech. Ve Freiburgu a v Curychu měl za 7 startů bilanci 2+2.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Od zítřka bude nad Prahou více mraků, v sobotu se můžou místy objevit přehánky, teploty do 27 stupňů. Stejné maximum čekáme také pozítří, neděli doprovodí přehánky nebo občasný déšť a místy i bouřky.

0: Pěkné odpoledne, Praho, 3 minuty po 15. hodině, s vámi Vincent a Kateřina. Ahoj, Vincente.
1: Ahoj, ty se směješ, vy jste to neviděli, milí posluchači, ale já jsem si nedal mikrofon, nebo respektive takovou ponožku na něj. Takže pokud jste slyšeli tohle, tak to bylo vončo.
0: Ano, ale už je to nasazený, je to dobrý, ano. Je pátek.
1: Věta, už je to nasazený, je to dobrý, je pátek, bacha na ní, jo, bacha na ní.
0: Dokonalá kombinace. Do toho budeme dneska hrát, prosím vás, do všech škol, protože za 4 týdny je vysvědčení.
1: Ale oni se netěší, oni mají rádi do školu.
0: Ty kolem sebe nemáš žádnýho školáka?
1: Mám divnýho. Radio
0: City. Další hity před námi, za chvíli Shakira a teď je tu král popu Michael Jackson.

0: Hips Don't Lie, Shakira, právě teď na Hit Radio City, s vámi Vincenta Kateřina. A co? Máte rádi z toho, máte radost z toho, jak je venku krásně? Léto je tu, tak Vincent má blbou zprávu.
1: Napadl metr sněhu.
0: A je.
1: Ale dobře, tak trošku clickbait takovej rádiovej. Napadl v Americe. No ale každopádně i tak je to divný, ne? Uprostřed jara tam mají normálně kalamitu. Mm-hmm. Silničáři tam byli šokovaní natolik, že uzavřeli dálnici a nechali tam ty lidi v těch autech normálně jako stát ve sněhu.
0: Jako aby to nemuseli řešit,
1: tak je tam řešit, nechali. Ono to eventuálně roztaje.
0: A tak oni mají Calamity Jane, že jo? Takže asi jim to... To bylo hodně za rok.
1: To bylo, ne, já jsem tě jenom chtěl nechat vykoupat v tom vtipu.
0: V tom trapnu.
1: To si myslím, že některý vtipy si zaslouží potom takovou jako prostor.
0: Zajímavý je, že třeba u nás na D1 stojíš, i když tam není sníh.
1: Když máš vedle sebe hezkou holku. Ne, moc, no moc, já jsem tě chtěl, že to nenechám, ne? Děkuji. Jste parťáci.
0: Ale pár

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Pořád skvělý Fallout Boy a Centuries, posloucháte Hit Radio City, díky za to. Mistrovství světa v hokeji pro nás včera oficiálně skončilo.
1: Herkot,
0: ano,
1: Filek.
0: Děkuju za ty emoce.
1: Ibr Fabr Domine. Já nevím, jak se...
0: Zatracpeně.
1: Zatracpeněz.
0: Zatracpeněz, ano. Je to tak, na Finsko jsme prostě tento rok nestačili. Hele, nedá se nic dělat. Za 13 dní ale startuje mistrovství světa ve fotbale.
1: Já jsem se bál, že řekne, že další hokej, abych se z toho už podělal normálně.
0: Ne, já jsem chtěla...
1: Byla olympiáda, pak ano. Týden nic, mistrovství světa a ještě se bude hrát nějaký takový ten Champion Cup nebo co, ne?
0: Je to možný.
1: Hergot, zatrac peněz.
0: Každopádně čeká nás mistrovství světa ve fotbale. Já jsem původně chtěla říct, že se na něm jako spravíme chuť, pak mi došlo, v jakém stavu naše repre fotbalová je za poslední roky a vlastně nevím, jestli by to nebyla klamavá reklama.
1: Počkej, a nebylo tam nějaký jakože svítání naději poslední dobou, že jsme vyhráli nějaký aspoň jeden zápas nad Bukureští nebo něco takového? Bukurešti město,
0: víš? Ano, ale to nevadí. Je možné, že už jsme někdy nějaký zápas vyhráli. Tím bych to uzavřela.
1: Takže jsme furt blbý, já mi to chci říct. Ach jo.
2: Hit Radio.

0: Mando Diao, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne vám všem a už je to skoro tady. Příští čtvrtek, velký den. A hlavně skvělý den. 4. června 16.00 startuje první letošní City Picnic.
1: City Picnic nám nabízí úžasnou možnost vidět se tváří v tvář, konkrétně mě a Dominika, tam třeba uvidíte v naší improvizační komediální show Komikaci, a nebo se taky můžete podívat, jak vypadá obličej na život třeba Xindla X.
0: Ano, ano, toho si navíc můžete i poslechnout, stejně jako kapelu Hodiny. Ti tam vystoupí za tu hudební část pro vaše děti, ale třeba i pro vás, nebojte, my to nepráskneme. Tam budou Kája a Bambuláček.
1: Já to prásknu. Jestli uvidím někoho, jak chodí za Bambuláčkem a bude mu nad 60, ne, na 60 je v pohodě, na 30?
0: Ano.
1: Tak jo, tak to prásknu.
0: Tak to klidně práskni.
1: To budeš ty, víš to.
0: Budu.
1: Já vím, že se ti Bambuláček líbí.
0: Starat se o vás bude Kuba Urban na stage a věřte mi, bude to skvělý. Máme tam family zónu, doprovodný program, různý hry, za který samozřejmě můžete vyhrát věci.
1: Kolik to stojí?
0: Nic.
1: Nic?
0: Je to zdarma.
1: Ty bláho.
0: Ano.
1: Takže jen tak prostě přijdou do žlutých lázní, bude to fajn, dostanou koncert, komedii zdarma.
0: Jo.
1: Herko, odvodím se, mají ty naši posluchači.
0: Je to tak, v 15:30 otevíráme brány, ve 4 to celé začíná, nenechte si to ujít, příští čtvrtek ve žlutých lázních City Picnic, těšíme se.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astra.

0: David Guetta tady svým, posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincenta Kateřina a taky je čas dát si poslední tento týden nejzbytečnější zprávu.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Francouzské včely jednou vyprodukovaly modrý a zelený med, protože létaly mlsat do odpadních kontejnerů továrny na M&M's.
2: A máme tady dokument, jak to vypadalo.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Havana, DJ Sammy, Féteru, Hit Radio City, těsně před 16. Za chvilku Lady Gaga nebo Ray Dalton, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na pražském okruhu stále počítejte se silným provozem od Zličína po Ořech. Na plzeňské dálnici to jede pomalu ve směru na Prahu mezi Loděnicí a Rudnou. Na D1 zůstává zdržení před Modleticemi směrem na Brno. Ucpaná je jižní spojka od úrovně ulice 5. Května směrem na Černák i na Barandovský most. Kolona je taky v Dobřížské ulici před Barandňákem. Silný provoz hlásíte i v Radlické při cestě od Jinonic nebo ve Vrchlické a Duškově ulici a na magistrále zdržení na tradičních místech na Nuselském mostě do centra a ve Vilznově ulici směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Zastupitelé Prahy včera schválili nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí současný dokument z roku 1999. Podle vedení města má zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu v metropoli. Plán určuje, kde se může stavět a v jakém rozsahu. O víkendu se koná 8. ročník festivalu Pražské vinice, v rámci něj se otevře 19 vinic. Se prozradí mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Vinice budou zpřístupněny vždy od 10 do 18 hodin a to zdarma, s výjimkou vinice svaté Kláry v areálu botanické zahrady v Troji. Na některých vinicích bude přichystán i doprovodný program s malou ochutnávkou a na většině z nich bude připraven odborný výklad průvodce.
1: Další informace k akci najdete na webu pražskevinice.cz. Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády.
4: City Extra.
1: Oblíbené duo Krhut a Kozub zahraje u Táboráku v klubu Loděnice v Benátkách nad Jizerou. Koncert pod širým nebem proběhne dnes večer. Je to jejich poslední květnové vystoupení před pauzou v červnu. Na letní pódia se pak pánové opět vrátí v červenci. Ráno bude oblačno až zataženo, postupně během dne oblačno až polojasno, místy v Praze čekáme přehánky, večer ustanou a mraků ubyde. Teploty stejně jako dnes do 27 stupňů.
4: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Přejeme vám nádherné páteční odpoledne. Doufám, že si užíváte s vámi Vincent.
7: Nevrátil.
0: A Kateřina.
7: Pechová.
0: Děkuju, to je moc hezký. Budeš to dělat teď pořád?
7: Jakože před každou větou? Možná.
0: Myslím si, že by nás mohli lidi vypnout potom.
7: Ne, přátelé, prosím, nedělejte mi to, já vás mám rád.
0: Nebudem dělat whoop, a vy nás nepřepínejte. Máme totiž pro vás už za chvíli poslední šanci tento týden vyhrát rodinnou vstupenku do pražské zóny. Použitelný se blíží.
7: Ale nezlob se na mě, ale tohle to prostě musím udělat.
0: Výborně.
4: Hit Radio City.
0: Vidíte, poetika pokračuje. Poetika, zkouším žít do vašich uší právě teď.

0: Tohle je Lady Gaga, vy jste z Hit Radiem City, děkujeme za to. S vámi Vincent a Kateřina.
1: A takhle, je pátek. Možná toho máte v práci dost. Tak možná je čas změnit práci.
2: Já bych úplně jako práci neměnil. Jestli teda ukazuješ na mě?
1: No ne, tak já se ptám, že jo.
2: Já totiž vím o jednom knězi, který ho to napadlo. A není to úplně jako svatý kněz, jo. Představte si, že v Itálii je takový pán, který se rozhodl udělat kalendář. Křesťanský kalendář. Akorát, že se rozhodl, že na to najme nahaté chlapce z okolí.
1: Ale...
2: každého z nás někdy napadlo v práci, že přátelé, já se na to všechno vykašlu a začnu se fotit nahatý.
1: Já se přiznám, že jsem ten kalendář viděla na obrázcích, je moc hezký.
2: Je to božský dílo?
1: Je to božský.
2: Jo?
1: Ano.
2: No tak každopádně ano, tak napájí nás ty věci, že se na to vykašleme a začneme se fotit nahatý.
1: Nebo jenom nohy třeba, to by
2: nebo jenom
1: naší.
2: Nohy, no tak jim se to povedlo. A místního kardinála nebo prostě nějakýho hlavouna to naštvalo natolik, že ten kalendář okamžitě zakázal a všechny zkonfiskoval. To znamená, že si je vzal domů. Tak co tam teď asi s nimi dělá?
1: No, takže má, ona mi je nebudem mít.
2: Ty ho máš, ne, si říkala?
1: No nemám, já ho viděla jenom na internetech.
2: Ty máš jako zakázanou Bibli. Ty máš ten jeden zakázaný kalendář doma.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Tohle nás nikdy neomrzí. Daft Punk a Pharrell Williams, posloucháte Hit Radio City, s vámi Vincent a Kateřina. I my vás vezmeme na výlet, co vy na to? Vezmeme vás do Brna. Nebojte, bude to bezpečný, jo, je to jenom na dálku.
1: Vincent, slibuješ, jo?
0: Slibuju, nic se vám nestane. To, že se v Brně stane něco bizarního, nás většinou už nepřekvapí, jo? I přesto je neuvěřitelný, že policisté v Brně teď v podstatě poslouchali tohle.
2: Zlí raketáci už jsou zase tady.
3: A zmaří vám všechny vaše snahy.
0: Kdo to poznal, tak ano, to jsou raketáci z Pokémona, ty padouši, kteří tam byli, jo.
1: Počkej, já jsem zmatený jak hovado teda teďko. Řekni mi, co
0: protože
1: se stalo v Brně.
0: Policisté v Brně teď zadrželi dva mladíky. Byli teda pohotoví policisté, protože ty mladíci se snažili vyloupit automat na Pokémon kartičky.
1: A v tom jsou prachy.
0: No jsou v tom velký prachy. Já mám doma někde furt schovaný takový album i s těma měnícíma. A nemůžu ho najít.
1: Co se dělala teď konc? Pár dní zpátky. Raketáku. Vypadáš jak ta raketěčka.
0: No, děkuju, to beru jako kompliment.
1: Mám nějaký červený vlasy, ne?
0: No.
1: Kačule. Vrať ty karty do Brna.
0: Nevrátím. Dámy a pánové, za chvilku poslední kolo tento týden našich nepoužitelných. A to znamená jediné. Vezměte telefon, napište 777-937-777 do SMSky, tam napište sem nepoužitelný a my jednomu z vás zavoláme, dáme vám 10 otázek.
1: A když na všechny odpovíte špatně a v rekordním čase, což tenhle týden ještě stále jde,
0: ano,
1: tak dostanete co, Káťule?
0: Rodinnou vstupenku do pražské zoo. Hmm. Za chvilku jdem na to, takže pište.
1: Já myslel, že řekneš Pokémonový kartičky, že se propálíš, víš?
0: Ne. Rodinná vstupenka do zoo je stále ve hře. Pište právě teď, jsem nepoužitelný, za chvíli jdem na to.

0: Hit Radio.
1: Hey. Good to see you. Come on, let's go.

0: Tohle jsou Rosy a Bruno Mars na Hit Radio City, krásné odpoledne. A jo, je pátek, asi jste možná nepoužitelní. Uvidíme, jak moc nepoužitelná je Janča.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Poslední kolo tohoto týdne, rodinná vstupenka do Pražské Zoo je tak stále ve hře. A na telefonu Janča. Jani, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj. No mám se teda nepoužitelně, protože jsem byla dneska u zubaře. Takže půlku huby mám úplně mrtvou.
3: A počkej, a v tomhle moru jsi se rozhodla, že jdeš volat do rádia.
2: No právě. Kdo jiný by to měl vyhrát?
3: Hergo, ale mně se líbí, mně se, jak se říká, moc líbí, co je s tebou špatně.
0: Ne, to je naprosto, jako podle mě bychom nemohli mít lepšího pátečního posluchače.
3: Ne, to je perfektní.
0: Víš, prostě půl pusy nevím, necítím, uvidíme, jak to dopadne, to mluvení.
2: Tak můžu říct, nevím jenom jednou, že jo?
0: Přesně tak.
3: Hele, pojďme to děvčici už netrápit, když má tu pusinku bolavou.
0: Jani, jdeme na to. 10 otázek, 10 špatných odpovědí, OK?
2: Ano.
0: Tak jo, spouštím stopky právě teď. Jak dělá kohout?
2: Jau.
0: Doplň text, komu se nelení?
2: Komu se fialový.
0: Kdo zpívá v kapele Vohnout? Kolik je v Praze plavečáků?
2: 50.
0: Jakou barvu má hroch?
2: Pělovou.
0: Hlavní město Španělska je?
2: Praha.
0: Kolik let trvala 30-letá válka?
2: 40.
0: Co je dnes za den?
2: Čtvrtek.
0: Kolik metrů má Eiffelovka?
2: 1.
0: Kolik máš uší?
2: 50.
3: Stop!
0: Wow! Da,
3: počkej.
0: Ne nic,
3: počkej.
0: Fuf, to bylo počkej. Pomalý, trapný.
3: Hele, vypni to časomíru, mi to znervozuje. Já mám otázku, jo. Já trošku tady cítím, že by to mohla být výhra.
0: Nevím.
3: Proto musíme teď konc, ale velmi jako spravedlivě rozhodnout, jo.
0: Přesně.
3: Doplň textu, komu se nelení, tomu se fialový.
0: Uh-huh.
3: Jakou barvu má hroch? Fialovou. To není stejný, no protože jako... komu se nelení, tomu se fialový. Jakou barvu má hroch? Fialovou. To je jako to, že to je oba dva stejná barva. My jsme řekli stejnou barvu, ale stejný slovo, nebo stejnou odpověď.
0: Ano.
3: Tady ta odpověď byla jinak formulována, tím pádem bych to i já jakožto kat, přísný kat uznal.
0: Dobře.
3: A dokonce se mi teda líbí, kolik trvala 30-letá válka, tady mohla mít fantastickou možnost být jako odhalová.
0: 30.
3: Znáte ten sketch, ne? Klasický.
0: Jo.
3: No tak tím pádem, každopádně.
0: Je to čistý za tebe?
3: Je to čistý, jak ta její nová pusa.
2: Děkuju.
3: Počkej, kolik hodin ještě, ale počkej, ty jsi napnutá jak šandy, to je správně, ale máš?
0: Kolik si myslíš, že máš? Já tě budu trápit.
2: Teď nerozumím, co jste se ptali.
0: Jak rychlý si myslíš, že jsi to měla?
2: No to nevím, a jelikož jste zvali, tak třeba 32,3.
3: A musí překonat 33, jestli se nepletu. No.
0: 33, 45, no. Je to tak.
3: Tak jo, tak.
0: Tak já bych ti ráda řekla, že ty jsi, Jani, právě teď se svojí půlkou pusy pokořila náš absolutní rekord. Máš 27,55!
3: 27,55! Jseš rekordman!
2: Super, děkuju!
0: Jako doteďka byl nejrychlejší čas 28,70 a ty jsi to trhla o celou vteřinu.
3: Já ti řeknu něco,
2: co je neuvěřitelné.
3: Já ti něco řeknu, to je neuvěřitelné. Jestli si myslíš, že dneska tobě někdo otevřel hubu, tak ty s námi dneska zavřela. Hustý.
0: Jani, wow, obrovský klobouk dolů, rodinná vstupenka do Pražské Zoo je samozřejmě po právu a zaslouženě tvoje.
2: Děkuju moc.
0: Měj se krásně a užij si nádherný víkend.
2: Taky, super, ahoj.
0: Wow.
3: Nic moc, co?
0: No ale průměrno.
3: Pohodička.
0: Další nepoužitelní zase příští týden.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: Tak jsme se dočkali. Marek Ztracený, Modlitba za pátek na Hit Radio City. S vámi Vincent a Kateřina. Já bych se jen krátce chtěla podělit o to, jak jsem blbá. Protože...
1: Děkujem, to bylo všechno.
0: Ano.
1: Není třeba vysvětlovat.
0: Ne, protože já v pondělí odlítám na dovolenou, což už jsem udělala jako párkrát v životě, jako nedělám to poprvé. A stejně mám takový to, tu paniku, jo, že nic nestíhám, nic nemám, jo, že nemám zabalíno, ale já stejně nakonec potřebuji jenom jako plavky, knížku a peníze na pití a jídlo.
1: Můj táta vždycky říkal, a to cestoval jako hodně, jakože hodně, hodně. A říkal, jediný, co potřebuješ cestování, je kartáček a kreditka.
0: No?
1: A takhle třeba obletěl celý Karibik.
0: No?
1: No.
0: Kartáček a kreditku, mám ještě na ní mít peníze, bylo by to boží.
1: No to je ta zásadní věc, jo. Bez pasty je ti to taky napr, ten kartáček.
0: A jo, no tak já jdu nakupovat.
1: To vlastně byl docela nezodpovědný data, jak tak myšlím.
2: Hit Radio.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio City je zpátky.

0: End of Beginning a DJO, posloucháte Hit Radio City těsně před 17. hodinou. Za chvilku Linkin Park nebo Chainsmokers, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolona je na plzeňské dálnici před Prahou, začíná se tvořit kousek za Lodinicí. Pomalu to stále jede taky na pražském okruhu od Zličína po sjezd na Ořech. Na dálnici D1 hlásíte více aut ve směru na Brno před Mirošovicemi. Na jižní spojce se zdržíte před Barandovským mostem. V opačném směru je na jižní spojce taky kolona, začíná za Spořilovem. Silnější provoz je i v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Ve Kbelské směrem na Hloubětín od sjezdu z Cínovecké a kolonu čekejte taky na Nuselském mostě do centra a pak v Legerově ulici nebo ve Vilznově směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V úseku Anděl Újezd o víkendu nepojedou tramvaje. Provoz tam bude přerušen od zítřejšího rána do nedělních 5 odpoledne. Výluka se dotkne 4 denních a 2 nočních linek. V trase Anděl, Arbisovo náměstí, Švandovo divadlo, Újezd budou jezdit náhradní autobusy X20 a X99. Zítra se v ústředí České národní banky v ulici Na Příkopě je zabaví celá rodina. Více už řekne mluvčí ČNB Petra Vlčková.
7: Návštěvníky čeká den plný zážitků, které přibližují svět peněz, ekonomiky a centrálního bankovnictví srozumitelně a hravou formou. Vyzkouší si, zda uzvednou skutečnou zlatou cihlu, prohlédnou si největší zlatou minci v Evropě, nebo zjistí, že cílování inflace rozhodně není nuda. V laboratoři peněz budou moci prozkoumat české bankovky a jejich ochranné prvky.
1: Chybět nebudou dětské aktivity, soutěže a prohlídky expozic. Akce se uskuteční v návštěvnickém centru od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Dopad dronu v Rumunsku odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková na Roland Garros ve třetím kole neuspěly. Turnaj v ženské dvouhře tak bude pokračovat bez české účasti. Od zítřka bude nad Prahou více mraků, v sobotu se můžou místy objevit přehánky, teploty do 27 stupňů, stejné maximum čekáme také pozítří, neděli doprovodí přehánky nebo občasný déšť a místy i bouřky.
8: Z Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Krásné odpoledne do celé Prahy i okolí. S vámi i po 17. hodině Vincenta Kateřina, ahoj.
9: Víš, co to znamená? Tik-tak.
0: Veď, poslední hodinka.
9: Začíná víkend, pro boha živýho, přátelé, takže šlápněte na plyn, ať jste doma co nejrychleji.
0: Ne, prosím, vás, Vincenta, neposlouchejte, jeďte hlavně opatrně, ať se domů dostanete.
9: Nebrzděte.
0: Jeďte opatrně, ale já přísahám, že i když pojedete ty přiměřeně lidsky, tak vám k tomu budem skvěle hrát.
9: Co se říká? Festinalente, pospíchej pomalu.
0: Dámy a pánové, právě teď Chainsmokers. Užijte si to.
5: Hit Radio City.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, posloucháte Hit Radio City, s vámi Kateřina a Vincent. Víkend před námi, prosím vás, jenom opatrně na ty večírky, jo?
1: Opatrně na ty večírky a hlavně opatrně na ty okna, ať nejste jak šampion pojídání parku. Kam to míří ta historka? Což říkáte si pravděpodobně za volantem? Jeden totiž šampion pojídání hotdogu Joey Chestnut slavil svůj jako úspěch v pojídání parku, opil se a profackoval jednoho fanouška. Po něho zatklidli ho na služebnu a potom druhý den, když se probudil a nic si nepamatoval, tak mu ukázali to video, jak dává facky tomu chudákovi nebo jímu. Takže přátelé, ať nejste jako on, nedostanete podmínku a nemusíte se vrátit na další soutěž pojídání parku, tak dávejte bacha a možná před tím pitím v pátek něco sněste.
0: Jo, hele, smažený do sebe narvěte, hodně vody během toho píte. Jo, to je, já třeba jdu na oslavu dědovo 80. Mm-hmm. Už teď se toho bojím.
1: Tak hlavně ho neprofackuj, prosím. Ne. Prosím, fakt ne.
0: Ne, přísahám, to se nestane. Dědo, neboj!
2: Hit Radio City. Mažu stopy.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Dnešní Mejdan, jak se patří Bloodhound Gang a The Bad Touch na Hit Radio City. Mám tady dokonalý vynález. Nebo dokonalý vynález do dnešní doby.
1: Máš ho tady jako fyzicky?
0: Nemám, no. To ne. Ale pozor, protože jeden pár z Nigérie teď vynalezl skvělou aplikaci, která pomáhá proti doom scrollingu. Takový to, jak sedíme na gauči, že scrollujeme jedno video na Instagramu za druhým.
1: Já můžu hádat, je to takový to, že ti to jako nainstaluje k tomu telefonu takový to vystřelovací pěstí a když seš tam dílek minutu, tak ti to dá pěstí?
0: Ne, ale bylo by to skvělý. Mm-hmm. Tohle ti jako vždycky, myslím, co 9 minut ti vyskočí takový jako jemný, hezký upozornění, který ti jako vrací do toho normálního světa, do reality. Mm-hmm. Což mi přijde super.
1: Já bych to udělal jako, že máš službu. Víš, jako se můžeš nechat dovíst jídlo a tak, aha, tak bude někdo, který každých 9 minut zabuší na dveře a řekne ti, hej, furt ztrácíš život, nech to!
0: No nebo to můžete dělat jako já, která vždycky ten telefon někam omylem položím a pak ho vlastně nemůžu najít, takže nemůžu scrollovat.
1: Ještě, že máme ty páry z Nigérie.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
4: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
3: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
5: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
2: Nejsi snídaní šampionů.

0: Turn the lights off, Kato a John, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne, a krásné odpoledne nás čeká za necelý týden. City Picnic za rohem, doslova.
1: City Picnic je fantastická věc. Je to můj první City Picnic v životě, ale už teď se na ně těším. A víte proč? Ne protože makám pro Hit Radio City, ale protože to bude super možnost, jak se vidět naživo, přátelé.
0: Je to tak, navíc fakt spousta skvělého programu, ať už Vincent s Dominikem, který pro vás mají jejich improvizační komika ze show. Můžeme to říct s jistotou, že jim půjčíte ty ovladače na elektrický šoky?
1: Obávám se, že jo.
0: Vidíte, to je skvělá příležitost, věřte mi.
1: Ale chci to dát i k Sindle Xovi, když bude hrát.
0: To je dobrý. Jako, počkej, jakože mu dáš ten oboje?
1: No jasně, anebo aspoň tomu Bambuláčkovi s tou Kájou.
0: Dobře, jako dobře. Doufám, že to budeme točit, pač to bude skvělý. Ale ano, Xindl X, Kaja a Bambuláček, taky hodiny, komikace s Vincentem a s Dominikem, program máme zařízené, jídlo taky, máme i spoustu programů navíc, Family Zona, zabaví ty děcka.
1: Jak by řekli Frantíci?
0: Oui, oui.
1: Magnifík.
0: Takže doražte 4. června Žluté lázně City Picnic.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
3: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Optimismu s Markem Embrem na Hit Radio City. Hezké odpoledne všem. No, hele, je mi to líto. Je mi to líto, pánové, ale musím vám to říct. Muži škodí zdraví.
1: Beru.
0: Jo, jako...
1: Beru, to, nevím proč, ale jo, asi jo.
0: Jako asi to není úplně ideální zpráva, ale podle 106-leté Britky, 106-leté Britky Madeline, spočívá tajemství dlouhověkosti žen v absolutním zřeknutí se mužů. Ona údajně za celý život neměla ani jednoho jedinýho a podívej se, její 106.
1: Že mi chceš říct, že ta fontána mládí, o který jsme vždycky slyšeli, je ta panenská blána?
0: No nic, dámy a pánové, s tímto se s vámi pro tento týden loučíme.
1: Počkej, ale Madeline.
0: Ale je to tak, no, tak prostě dámy.
1: No, a je to tak, už je to venku, už to prasklo.
0: Mějte se krásně, hezký víkend, dávejte na sebe pozor
1: a jo.
0: Zase příští týden.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolonu hlásíte na Pražském okruhu od Zličína po Ořech, taky na D5 směrem do Prahy, na jižní spojce před Barandovským mostem nebo na D1 na trase mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fitham.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena, zjistil to energetický regulační úřad. Trh je podle něj teď stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celém Česku. První výsledky ukazují, že lidé na ně často naráží nejen v lese. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
9: Prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
2: Více informací najdete na webu Klíšťata ve městě CZ. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá. Snižuje se i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Kajakář Jakub Krejčí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu obsadil třetí místo. Amálie Hilgertová dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci a skončila mezi kajakářkami 11.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě republiky se objeví občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na zbytku území. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
10: Tak i když Dominik straší s tím, že sem tam padne nějaká kapka, nic si z toho nedělejte, přátelé. Víkend! To je zásadní, jo? Máme po 18. hodině, s vámi je Kuba Urban a právě teď výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium s Rickem Martinem.

Takhle může chutnat páteční večer u nás na Hit Radio, přátelé. Chris Ria a jeho Josephine. A já věřím, že dneska děláte něco, že už teď jako, že už vnímáte víkend, jo? Ti, kteří jsou stále ještě po 6. hodině v práci, tak s nimi samozřejmě mám upřímnou soustrast. Jo, zvládněte to, vy, kteří jste na odpolední, protože víkend klepe na dveře a víkend volá. Hudebně se o vás budeme starat výběrem toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. A protože už opravdu jako je léto, počasí nám jenom přeje, tak si myslím, že další muzika by vás měla zavést v podstatě na letní hudební festivaly, kde to jako pořádně potřebujete napumpovat, jo? Pump Up The Jam. To je jedna z velká klasika vlastně z konce 80. let, protože tehdy se psal rok 1989, kdy Technotronic v podstatě stály na zrodu Eurodanceu a toho celého hudebního odvětví, které potom zlomilo celá 90. léta. Dáme si je právě teď. Pump Up The Jam a za pár minut třeba Garrett Gates na Hit Radio. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Gareth Gates a jedna z těch klasik, kterou vám hrajeme tady u nás na Hitrádiu. A je to jedna z těch písní, které se objevily taky ve filmu, respektive ona vlastně byla přímo filmová, protože se jmenuje Unchained Melody a stejný film se jmenuje taktéž Unchained Melody. Tak tohle byla malá vzpomínka a my jich dneska budeme mít víc než dost. Hrajeme vám totiž to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let a za pár minut zazpomínáme i na českou kapelu. Pamatujete na Láďu Křížka? Ha, kdo by ho neznal. Ale ještě předtím, než byli Damians, tak samozřejmě Láďa Křížek zpíval s kapelou Crayson a my si je dáme už za chvíli jejich největší hit Vzdálená.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Před chvíli Creason, taky Culture Club a teď dohrává French Affair. A tohle byl velký taneční hit, tohle si vzpomínám. Tuším, že se psal někdy rok 2000, možná 2001. Tak vy posloucháte Hit Radio dneska v pátek večer a páteční večery většinou bývají takové jako už odpočinkové, jo? Že se říká, že čtvrtek je malý pátek a pátek je prostě už víkend. Hele, jak kdo? Myslím si, že řada z vás, kteří v tuhle chvíli Hit Radio ladíte ještě v práci, jo? Tak pro všechny páteční podvečerní pracující určitě za pár minut třeba Queeny I Want It All a nebo taky Era a Ameno, což je mimochodem teda píseň, která se jako úplně vymykala totálně všemu, protože to jsou takové ty chorály, to jsou zpěvy a kromě Ery tehdy frčela taky Eňa, možná si na to vzpomínáte, prostě něco, co bylo úplně mimo hudební žánry a přesto se to v rádiích okolo toho roku 2000 objevovalo. Tak tohle je vlastně konec 90. let, Era a Ameno, pojďme na to zazpomínat a možná si pamatujete, že jste pro tohle třeba hlasovali i v hitparádě ESO tehdy na Nově. No jo, vždycky o víkendu to dávali. To

Mimochodem vlastně skvělá páteční věta. I want it all. Chtěl bych něco možná víc. Rovnou třeba celý víkend. Chtěl bych prostě všechno, I want it all, chtěl bych dobré počasí, dobré jídlo, chtěl bych spát, chtěl bych, já nevím, navštěvovat kamarády, prostě nic nedělat, můžete, teda alespoň v to doufám. Za pár minut nás čeká další skvělá muzika, zazpomínáme na album Confessions on a Dance Floor, které vydala Madonna, mimochodem už vlastně připravuje druhé pokračování, které se jmenuje Confessions 2 a bude taky z tanečního parketu, ale tohle je ta vlastně původní deska, z toho single Secret. No a přidáme taky jednu velkou českou klasiku. Svišti na golfovém hřišti a Chaos budou za chvíli.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ohrožujete golfovej průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vyhubneme vás a vaši úlohu v potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Výběr toho nejlepšího z 80. 90. a taky 0. let, ale tohle byla typická 80. a konkrétně Cyndi Lauper a její Time After Time. V těch velkých hudebních legendách budeme pokračovat, akorát se přesuneme o pár let zase dopředu, konkrétně na začátek 90. let, protože já tady mám píseň, která zažila poměrně takový jako, řekl bych i skandálek, jo, v roce 1990 Vanilla Ice totiž vydal skladbu Ice Ice Baby, jo, asi všichni známe. Silně tam vysemploval ikonickou basovou linku ze skladby Under Pressure od Queenu a Davida Bowieho, kteří to vypustili tehdy v roce 1981. Zvláštní na tom celém případu bylo to, že Vanilla Ice zpočátku tuhle jasnou krádež jako absolutně a notoricky obhajoval a říkal, že to jsou jiné tóny, že to je vlastně něco úplně jinýho a že to vůbec neměl jako v zájmu nějak ukrást a tak dál. Nicméně nakonec se prý mimosoudně urovnal, což vedlo k masivním tantiemům a hlavně spoluautorským titulům. To znamená, takhle vlastně zněla ta vysemplovaná skladba, to znamená ten originál Under Pressure. A teď mi neříkejte, že ten Vanilla Ice to nevykradl vědomě, jo? Protože právě teď si dáme jeho Ice Ice Baby a jenom to posuďte, protože podle mě je to totálně, ale úplně stejný. OK, Hit Radio s vámi a tohle je Ice Ice Baby a Vanilla Ice.

právě teď na Hitrádiu Nelly Furtado, nebo respektive dohrála Nelly Furtado. A ona trošku nečekaně, ale přišla vlastně s velkým comebackem. Není to tak dávno, co Nelly Furtado řekla, hele, dobrý, koncertování už mám dost, už nechci koncertovat. To ovšem neznamená, že bych nevydávala novou muziku, to je pravda, to řekla. A pozor, zcela nečekaně vydala nový single, vlastně na to nikdo ani neupozorňoval, ani na to nikdo netýzoval. A v 47 letech se vrhla na hudební, vlastně jako úplně jinou odnož, kterou podle mě za svůj hudební život, za svou kariéru nikdy neskoušela. A to je houseová elektronická taneční muzika, hotová na festivaly, jako třeba Beats for Love, Tomorrowland a tak, protože dala se dohromady s kanadským elektronickým duem, které má přezdívku DVBBS a společně vytvořili fakt jako pořádnou tucárnu. Takže, přátelé, Nelly Furtado rozhodně ještě neřekla poslední slovo. My se za okamžik dáme návrat do 90. let, MC Sar a Real McCoy and Not Tonight a čekají nás taky Texas a Summer Sun.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Texas, tu jsem já poslouchal jako velmi, ale velmi rád. Tohle je jejich asi nejznámější single Summer Sun. Vy posloucháte Hit Radio a výběr toho nejlepšího z let 80., 90. a taky 0. Mimochodem, přátelé, jsou to písničky velmi známé, jsou to písničky, u kterých se nám vždycky vybaví nějaká ta faktická situace, třeba z mládí, z dětství, diskotéka, první dovolená, školní výlet, auto bez klimatizace, že jo, Walkmany, vypálená CDčka a tak dál a tak dál. Ale když už jsme u toho, jak se vlastně ta doba mění a jak se třeba za posledních 30 let jako vyvíjela a změnila, tak si představte, že velké platformy jako Netflix a Spotify teď čím dál tím více tlačí video podcasty. Takže už vlastně jako nestačí, že si podcast pustíte do uší, ale teď byste se na něj měli při nejlepším jako ještě dívat. To znamená Spotify, služba, která vám vlastně celou dobu nabízela jenom hudební obsah, tak teď už nabízí i video obsah. Je to docela zajímavé. To znamená, když si řeknete někomu, že jdete si něco poslechnout, už to nemusí úplně znamenat vyloženě to, že si jdete něco jenom poslouchat, ale už se na to pravděpodobně budete i dívat. Samozřejmě nejlépe ve 4K a s velkým datovým objemem, že jo? Takže naštěstí tady zůstávají takové jistoty, jako je rádio a Hit Radio, jo? My vám budeme vždycky jenom rád a kdybyste se na nás chtěli podívat, vřele doporučuji, mrkněte se na naše Instagramy, najdete nás na sociálních sítích. Prince za pár minut, ale ze všeho nejdřív Matěj Rupert a jeho parta Monkey Business pro všechny naše kamarády.

našimi hudebními lety. To jsou 80, to jsou 90 a to jsou také hity z milénia. Prince nám dohrál a dospíval u nás na Hitrádiu. No a já vám takhle vlastně lehce před 7:45 můžu za chvíli nabídnout jméno, které jsme kdysi dávno slýchali poměrně často, ale pak už se po něm jaksi slehla zem. Říká vám něco italský zpěvák Tiziano Ferro. No jistě, oblíbený mimo domovskou Itálii v ostatních zemích, jako měl obrovské hity a jeden z těch, který bodoval na celém starém kontinentu, tak byl Perdono. Tak možná si zaspomínáte na svoji dobu, kdy jste třeba chodili do školy, protože tohle se opravdu hrálo úplně všude. No a do té doby, než nám odbije 20. hodina, tak kromě Tiziana Ferra třeba Korona a vzpomínka na 90. Baby, baby!

0: Asher a vlastně její další z comebacků, ona jich měla několik, tohle byl začátek 90. let a takzvaný Šup Šup Song. No a ten největší comeback samozřejmě přišel až vlastně v té druhé polovině 90., když se vracela s hitem Believe a vlastně se vrátila už v trošku starším věku, ale jako s takovou peckou, že se o Cher začalo všude mluvit. Mimochodem, před chvílí nám hrál Michael Jackson. Byli jste už v kině na filmu o Michaelu Jacksonovi? A nebo si spíš pamatujete třeba, jaké role stvárnila Cher? Protože kromě toho, že to byla skvělá zpěvačka, tak samozřejmě i filmová herečka. Pro mě naprosto ojedinělej zážitek Čarodíky z Eastwicku, že jo? Tam hrála Cher. Potom hrála určitě majitelku klubu Tess ve filmu Varieté. Tam hrála po boku Christiny Aguilery a myslím si, že nezapomenutelná je v roli babičky v Mamma Mia. Tam všude jste Cher mohli zahlednout. My jsme Hit Radio a hrajeme vám to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. To znamená, že vám dáme takový ten výběr z hroznů, jo? To znamená ty úplně největší hity, na které velmi rádi vzpomínáte. Jsou to takové ty naše srdcovky. Nevynecháme ani českou muziku. Tady jsou Vanastovy věci a Blkodlak a za pár minut třeba Atomic Kitten.
1: A pod sem holko, ostříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pusti

Stejně by mě zajímalo, jakým způsobem přišli na pojmenování Atomic Kitten. To je tak, když chcete říct něco jako třaskavýho, ale zároveň jste to možná trošku přehnali, tak nakonec řeknete, že jsou to atomová koťátka. Jo, že atomová způsobí takový jako rozruch a pak přidáte koťátka a už je to jako v pohodě. Atomic Kitten a Eternal Flame, a samozřejmě píseň, která je předělávka, ale která jim hodně, hodně pomohla v hudební kariéře. Hit Radio s vámi a víte co, už za chvíli zase budeme brouzdat třeba v 80. letech a dáme si legendární Alphaville. A kromě téhle pecky Sounds Like the Melody vám určitě za chvíli namíchám třeba Robina Cooka a nebo Christinu Aguileru. Tak stále hezký páteční večer na Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Tohle je na Hitrádiu Kristýna Aguilera. Já si pamatuju, jako malí kluci jsme jí říkali Kristýna z akvária. Mysleli jsme si, že jsme strašně, ale strašně vtipný. A dnešním pohledem 37-letého muže musím říct, že jsme vtipní, jen nebyli samozřejmě. Tak přátelé, co? Grillujete? Už jste to vytáhli? Už jste očistili grill? Už jste byli nakoupit masíčko? Nakoupit koření? Už to celé nakládáte a chystáte se na to krásné víkendové grillování? Já doufám, že jo, protože prostě není nic lepšího, než takhle při tom sluníčku, které tak jako... Teď už jako skoro zapadlo, jo, ale jako vlastně, které jako padá hezky dolů, tak při tomhle sluníčku si prostě jako dávat, vychutnávat si ten jako opravdu dobrý steak, který si navíc jako uděláte sami, jo. To si myslím, že je pořádná taková ta chlapská práce, taková ta odměna, jak pozvete toho souseda a teď mu vyprávíte o tom, jak jste si pořídili prostě zase tady ten novej grill a to je, to dělá úplně samo, člověče, jo, a teď vám to všichni musí pochválit a... Pak jsme spokojení, no. To se potom usíná s daleko lepším pocitem, přátelé. Tak jestli grillujete, dejte vědět na 777-937-777. Musím se přiznat, já na tom budu velmi, ale velmi podobně, už se těším zítra. Jedna malá holka, to je Martin Kučaj a Proud a za pár minut taky klasika You Are The Voice a John Farnham. Posloucháte Hit Radio, dobrý večer. Jedna.

Od 18. hodiny jsme brouzdali těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky 0. let. Tradiční Hit Radio Klasik vám hraje vždycky v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek mezi 18. a 21. Zkrátka to nejlepší z těchto tří hudebních dekád. Musím vlastně říct, že jsme dneska nehráli Britney Spears, což napravím za chvíli, Baby One More Time. Ano, tu Britney Spears, která tehdy byla jako absolutní hvězda. Myslím si, že měla před sebou jako brutální kariéru. To, jak se chová teď, to už je otázkou, no je jako nedobře se na to úplně dívá. Holka už se asi po čtvrtý smazala všechny sociální sítě, teď ji znova ve státek chytili s alkoholem za volantem, takže jako nic moc, no. Ale dáme si single z její největší slávy, nebo z dob její největší slávy, pak nás taky čeká Eminem anebo Pretenders, no zkrátka výběr skvělý muziky. Já se s váma rozloučím, blíží se 9. večer a to znamená, že se zase někdy uslyšíme. Kuba Urban vám přeje krásný víkend. Z Hit Rádia, ahoj.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Ale nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.